0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Italský design, který vám zrychlí tep. Sportovní duše, kterou musíte zažít. To je Alfa Romeo Giulia a Stelvio. Zažijte čistou italskou vášeň a splňte si sen o dokonalé jízdě. Nabídka platí do vyprodání zásob. Motortek, váš dodavatel emocí.
3: Moje ruka!
4: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
5: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
6: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
7: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

nám to štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit náhle. Pojď

0: Hit Radio City Brno.
1: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
2: Kudy?
1: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz
0: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Jachta Itálie, kde je každý den malé dobrodružství. A teď, aby bylo ještě grande, je tu nový Fiat Grande Panda. Větší, odvážnější a stejně ikonická jako váš oblíbený ranní šálek espressa. Vezměte ji nahoře k moři nebo jen na to nejlepší gelato ve městě. Nový Fiat Grande Panda, protože život je příliš krátký na nudu a Fiat ví, jak žít.
1: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
2: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
3: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
6: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
5: www.u-lucerny.cz.
7: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
1: Kudy?
0: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz
1: Hit Radio. I didn't hear.

0: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
1: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
2: Kudy?
1: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurin.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hey, this is Ava Max.
6: All the hits.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.

0: Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: On air.
0: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda se dnes poprvé po dvoutýdenní dovolené vrátí k jednání. Ministři se budou zabývat především opatřeními pro lepší zadržování vody v krajině. Premiér Andrej Babiš kvůli dlouhotrvajícím vedrům a vysychání vodních zdrojů obnovil Národní koalici proti suchu. Ta má hledat řešení, jak dopady sucha v Česku zmírnit. Nejhorší lesní požár v historii Belgie se šíří směrem do Německa. Plameny už spálily přibližně 3000 hektarů a jsou jen 300 metrů od prvních německých domů. Úřady evakuovaly stovky lidí a s požárem bojují hasiči z několika zemí. Situaci komplikuje silný vítr, sucho a špatně přístupný terén. Fotbalisté Slávie poprvé v nové ligové sezóně nezvítězili. Po třech výhrách remízovali v Liberci 1-1 a neúplnou tabulku vedou o bod před Jabloncem. Ten jako jediný zůstává stoprocentním, ale zápas k dobru. Ostrava potom porazila Artis Brno 1-0. Brněnský nováček tak dál čeká na první vítězství. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Hned dva výtržníci během jediného víkendu nezvládli své choutky v Brně. Strážníci museli krotit muže, kteří se ukájili na veřejnosti. Jedním z podivínů byl čtyřicátník nedaleko zastávky v Jundrově a druhým pětatřicátník na lavičce v centru města. Oba jsou podezřelí z trestného činu. Dnes bude obloha zatažená a může i sprchnout. Teploty v Brně a na jihu Moravy klesnou na nejvyšších 28 stupňů. Z Brna Jitka Valášková.
10: Jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Tak jsme opět na startu, zase pondělí, zase ráno, 6 hodin 3 minuty. Dobré ráno s vámi, Jasmina, David a Michal.
2: Ahoj, hezký ráno.
3: Ahoj.
1: Jak se vám spalo, co na dnešek?
3: Příliš, že jsem ještě nevstal, takže...
1: Máme to stejně, u vás byla taky bouřka?
3: Strašný, a ty tma hrozná.
1: A tma? Tak taky vám byla ráno taková
2: taky
1: tma.
2: Taky vám byla tma.
1: No tak jsme rádi, že jste tady, že jsme se našli alespoň takhle na dálku, no a písničky pro vás máme. Pondělní snídaně startuje z Black Eyed Peas. Tak hezký ráno. Hit Radio City Brno.

0: pondělní Hit Radio. 6:10. Krásné ráno, šampioni.
1: Je to neskutečný, ale už v půlce srpna vám vaše Hit Radio umí říct, jaká bude zima. Jo. Kdy máte rádi ty zimní radovánky, tak vás asi nepotěšíme, protože úplně všude na světě má být zima nadprůměrně teplá a výrazně se to má projevit i u nás, takže déšť, bláto, tohle všechno.
0: Škoda, že to nevidíte, jak to tady ve studiu vypadá, že to je jenom se zvukem, protože vy si můžete jenom představit, že Jasmin vytáhla koule. Věštecký koule a takhle tady s tím takhle mává. A ona už nás s tím tady otravuje od minulého týdne a říká, hele, vyvěštíme v pondělí ráno schválně zimní počasí.
2: Co Vánoce, budou letos bílé?
1: Bílé Vánoce už zřejmě dlouhou dobu nebudou. Zase na druhou stranu, meteorologové častokrát neví, co říct na dnešní odpoledne, že jo? A tady předpovídají hodně dlouho dopředu, tak uvidíme.
0: Tak ono podle německých meteorologů vlastně dneska skončilo léto oficiálně, pokud se nepletu. Ale zase má to výhody, ušetříme zatopení, jestli bude v zimě hezky. Co mě tak teda mrzí, jsou zimní pneumatiky. Když je rozpálený asfalt a jezdíš na těch zimácích. A Ježíšek teda dorazí na pedalboardu, nebo jak to bude? Jo? Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity a Hit Radio minutu po čtvrt na sedm. Hezké ránečko. Já tady mám příběh, který vám možná změní život, vám řidičům, ať jsem si myslel, že tuhle informaci tak nějak všichni víme. Já jsem se včera potkal s kamarádem, šli jsme na oběd a když se vracíme k mému autu, tak jsem na dálku stáhnul okýnka, abych to auto vyvětral. A ona mě kouká a říká, jak jsi to udělal?
1: To jde, jo.
0: Jo,
2: tak jak jsi to udělal?
0: Počkej, jste to nevěděli? Dobře.
1: Možná si přece mechanicky, tak vím, že vyhadlem, ne?
0: To, no jasně, tak to jako vzadu, že jo, musíš, jo. Ale vepředu, když máš elektriku, tak to jde na dálku. No takhle, počkej, víte to nebo to nevíte, že to jde stáhnout?
1: Nikdy jsem to neslyšel.
0: Neslyšel. No tak dobře, tak já si myslel, že změní život třeba jenom pár lidem do nás poslouchá, ale ono to opravdu funguje. Vy, kdo to znáte, tak si říkáte, to je starý, jo. Ale normálně, když máš auto, když máš klíček dálkový ovládání, tak většina autů mít to, že když podržíš dlouze odemykání dveří, tak se stáhnou ty walking všechny. A když naopak zase třeba, já nevím, jsi v kanceláři, začíná pršet a víš, že máš ty okýnka otevřený, tak pokud na to auto vidíš, tak to dlouze podrdíš a ty okýnka zavřeš. Takže ona mě koukala jako, tak jak zjara, já říkám, no to jde. Takže jsem si říkal, že bych možná vám, do nás posloucháte a do to nevíte, třeba změnil život, ať se to teďka hodit nebude, protože bude pršet teďka už zase.
1: Takže se podařilo vyvětrat, i když venku bylo 35 stupňů teda, jo.
0: Podařilo se trošku třeba o 0,2 stupně tu teplotu srazit.
1: Když v Exit Rádiu, no.
0: No tak nemáte záč teda, no. Můžete to zkusit klidně. One Republic and Worried, další hity pro vás za malou chvíli. A taky, když jsme se bavili teda o vás, o nás řidičích, tak za malý moment aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
6: Partners Banka.
5: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz
7: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
8: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
7: No jako já!
8: Oční klinika Oftal.
7: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
9: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
10: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
11: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
10: www.u-lucerny.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
13: Nech

0: Voda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Milí Znojmáci, zajímá vás, jak bude v budoucnu fungovat parkování ve Znojmě? Co se změní pro rezidenty, podnikatele i návštěvníky? Zveme vás na veřejné projednání návrhu nového parkovacího systému, které se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna od 17 hodin v centru jízdárna. Součástí bude také představení připravované karty občana a výhod, které přinese obyvatelům města Znojma. Přijďte se seznámit s tímto návrhem, zeptat se na vše, co vás zajímá a podělit se o své připomínky. Váš názor je pro nás důležitý. Těšíme se na setkání 27. srpna od 17 hodin v jízdárně. Jakub Malečka, místostarosta města Znojma.
2: Vážení příznivci pěnivého moku a dobré zábavy, dorazte 22. srpna do Újezdu u Brna a budete nadšení. Pivní festival v Újezdě u Brna. Už odpoledne to rozpálí Bob Schmidt a Accept Tribute Znojmo. K dispozici bude několik druhů pivovarů a skvělá zábava. Takový jsme pro vás připravili pivní festival v Újezdě u Brna. Festuj.cz 22. srpna od 16 hodin na hřišti za Soklovnou v Újezdě u Brna a na Festuj.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, jste nám nahlásili překážku v plynulosti provozu. Na příjezdu do Brna od Ochozu u Brna bouralo osobní auto, projedete s omezením.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.

0: tak všechno mám.
1: My vám přejeme zítra a krásné ráno. Tohle Poetika bude 6:30.
2: Ranní update.
3: Na českém televizním trhu dnes startuje nový sportovní kanál Prima Sport. Skupina Prima ho spustila v 6 hodin ráno a navazuje s ním na dosavadní Sporty TV. Divákům nabídne více domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiové pořady a vlastní sportovní obsah. Čeští atleti se z mistrovství Evropy poprvé v poválečné historii vracejí bez medaile. Poslední českou nadějí byla Kristýna Sasínek-Maky, která v Birminghamu doběhla ve finále 15-stovky sedma. Na své nejlepší umístění z evropského šampionátu tak zaostala o jednu příčku. V Belgii našli dělníci při rekonstrukci domu poklad za stovky milionů. Ve zdech sklepa objevili ukryté zlato v hodnotě zhruba 218 milionů korun. Teď se řeší, komu mimořádný nález vlastně připadne.
1: No tak asi majiteli té nemovitosti, ne?
3: Tak asi to nebude tak úplně jednoduchý.
1: No, kdyby to bylo jednoduchý, tak nám o tom asi neříkáš.
3: Pravděpodobně. Ale pokud to nemají komu dát, těch 218 milionů, tak...
1: Tak si to klidně tady rozdělíme ve třech. No. Mě by zajímalo, kolik domů a bytů v České republice skrývá takové poklady. Poklady.
3: Už dneska můžete otevřít zeď třeba u vás ve sklepě nebo v obýváku.
1: Přesně.
3: A můžete to zkontrolovat.
1: Hele, my tady pro vás máme taky poklad z devadesátek. Miluju. Ace of Base. Beautiful Life, trochu odvážný to říct takhle v pondělí hnedka po ránu, ale zkusme se tvářit, že nás ten pondělek baví. Tak pojďme na to, Ace of Base, Hit Radio, krásné ráno.

0: No tohle je snad zlej sen. A jo, Bad Dreams. Tady Swims na Hit Radio v 6 hodin 35 minut. Hezké ráno. Pojďme si představit všichni společně situaci. Jedeme třeba nakoupit autem. Mm-hmm. Jo. Jak parkujete? Zacouvete do parkovacího místa, anebo tam vyjedete čumákem?
1: Většinu času za mě asi popředu.
0: Takže Jasmin popředu.
2: Já mám nejradši tu situaci, kdy tam najedeš popředu, ale je volný i to místo zatím a projedeš až na druhou stranu. Jo. To je vždycky úplně jackpot.
0: To je super, já to mám rád zezadu, tady, když couvám. Teda. Proč se o tom bavíme? Protože autoškoly a pojišťovny stále víc doporučují parkovat výhradně couváním kvůli bezpečnosti potom při výjezdu, jo? Ale teďka to rozdělilo řidiče teda na dva tábory. Zatímco teda tím couváním se jako zajistíš bezpečný jako výhled a výjezd, a tak tím, že tam jako couváš, tak na druhou stranu mají ostatní řidiči pocit, že zdržuješ, než se tam naštoluješ do toho chlívku.
2: Je to takzvaně dvousečná zbraň.
0: Je to dvousečná zbraň, takže jsme si to projet, taky vyhledávám takové místa, Jasmin to má ráda. Normálně zepředu a já tam prostě normálně na couvu. Tak by nás zajímalo teda, jak to máte vy a schválně, jestli když teda někdo couve do toho parkovacího místa, jestli vás to otravuje, jestli jste takový, že si řeknete... Vidíš to, Marko? Tak se našteluje tohle. Já to teda občas mám, když někdo parkuje podélně.
1: Jako a měl jsi to hodně teďka.
0: No protože on tě ten člověk sice zdrží jako třeba na 3 vteřiny, 4, 5, ale prostě si říkáš... Tak jak to máte rádi vy? 777-937-777, nahrajte nám to prosím jako hlasovku přes WhatsApp, budeme rádi. Případně nám to sem hoďte jako klasický SMS-ku, no a my k vám hodíme za chvíli další muziku Aura Dione, taky Damiano David a aktuální dopravu. Hezky ráno.

0: svačiny
1: nepřežijí.
0: Naštěstí Baumax má řešení.
1: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
4: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Z jižní Moravy jste nám nahlásili překážku v provozu na Brněnsku v Ořechově v ulici Ježkov. Počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Docela to pondělní ráno utíká, co? Damiano David na Hit Radio v 6.49, my vám přejeme hezké ráno. Experti radí, že pokud parkujeme například u obchodu, tak do parkovacího místa bychom měli ideálně zacouvat kvůli lepšímu a jednoduššímu výjezdu. No a pak na druhé straně jsou ale ti, kdo se nechtějí nechat zdržovat tím dotyčným, než se tam do toho parkovacího místa našteluje. Jak to máme tady, jsme si řekli. Jasmin vyjíždí popředu. Já zásadně couvám a David hledá to nejjednodušší místo na parkování.
1: Zjednodušeně řečeno, ano.
2: Tak Tomáš Střince, ten píše, couvat. Je to bezpečné jak při výjíždění z parkoviště, tak i při nakládání nákupu do kufru.
0: No, já si myslím, že Tomáš Střince by se neshodnul se Zdeňkem, který nám poslal hlasovku.
3: Ahoj, tady Zdeněk. Není problém tam nacouvat, nebo tam najet předem. Problém je druhej. Když máš potom košík plný zboží a chceš to naskládat do kufru a nacouváš tam, jak se protlačíš s tím košíkem mezi autama, což není určitě možný. Protože dneska ty místa tak jsou už úzký, že vlastně kolikrát se mi stane, že neotevřu ani dveře, abych mohl vlézt do auta.
0: To je fakt. Já bych možná Tomáše a Zdeňka propojil. Já vám pak pošlu čísla navzájem a můžete jít spolu třeba na pivko.
1: Jo? Nebo se porvat.
0: To bude třeba. Jsi říkal, že jsi tam ta couva, nebo ne, ty jova?
2: Mirka píše, já většinou parkuji couváním, jen na frekventovaných ulicích zajedu občas popředu, abych nezdržovala. Jen nevím, když do mě při výjíždění někdo drcne, jestli není lepší, když se trefí do zadku, než do čumáku, kde je to blíž k řidiči. Mějte se, moc ráda vás do práce poslouchám, děkuji.
1: Taky zajímavá úvaha.
0: To je, jasně. Taky píše Blanka, dobrý den všem, mě můj táta naučil, že mám vždy a všude zajet tak, abych byla rovnou připravená odjet, takže couvám. Pak tady máme taky hlasovku od Moniky.
4: Tak jsem s tím, Miško. Dobré ráno, Radio Faktor, tady je Monika z Českých Budějovic. Tak já ráda couvám, jo, že vlastně si najíždím ze zadu. Mějte se hezky, krásný den. Ahoj.
0: Zatím to teda jakoby tak vychází pro couvando.
2: Hodně.
0: Máme tady ještě hlasovku od Zuzky.
5: Ahoj, zdravím vás. Tady Zuzka. Já parkuju jedině zadkem. Já to snad ani předkem neumím. To samý autobusem. Jsem řidič autobusu a taky vždy všechno jenom zadkem. Takže asi tak. Přeji krásné ráno. Papa.
2: Zuzi, papa, děkujem.
0: Jako zaparkovat autobus, zacouvat někam, to musí být teda opravdu jako... Tak dobře, auto máme, tak vy do nás posloucháte, jak parkujete autobus. Popředu, anebo normálně pozadu. Dělejte to tak, jak to máte rádi, my pro vás máme další. To je Elton John.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
2: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
1: Hotel Pegas.cz.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
6: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijeďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Česko má za sebou další mimořádně horký den. Teplotní rekordy včera padly na zhruba čtvrtině dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně. Tropické teploty zasáhly především Moravu a Slezsko. Kraje letos nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhých a třetích tříd. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že regiony mají díky příjmům z daní vlastních peněz dost. Hejtmani se proti rozhodnutí ohradili a tvrdí, že jim státní podpora náleží. Od roku 2015 stát krajům na opravy silnic poskytl přes 40 miliard korun. Nový elektronický systém vstupu do Evropské unie prodlužuje čekání na některých velkých letištích. Například ve Frankfurtu a Amsterdamu se letos v létě maximální fronty protáhly až na 2 hodiny. Problémy se netýkají občanů Evropské unie cestujících mezi členskými zeměmi. Aerolinky a letiště navíc varují, že na podzim se může situace ještě zhoršit. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Několik známých jmen se uchází o post primátora v Brně. Kromě ředitelky turistického informačního centra Jany Janulíkové nebo dokumentaristky Kamily Zlatuškové chce stát v čele magistrátu někdejší primátor Petr Vokřál. Komunální volby se konají 9. a 10. října spolu s prvním kolem senátních voleb. V Brně a na jihu Moravy prožijeme pondělí pod zataženou oblohou. Počítat musíme s možnými přeháňkami. Naměříme až 28 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
12: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Dobré ráno.
13: Krásný pondělí. Snídaně
10: šampionů. Já jsem Jasmin rád, že jsi to vzala za mě. Já jsem chtěl říct den a pak mi došlo, že jsem vlastně zapomněl, co je za den. Že pondělí ráno 7:02.
13: Je to tak, je tu novej týden.
10: A taky spoustu písniček. 21 Pilots, taky Ella Henderson, tím pokračujeme. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: Pamela Anderson a Rudimental Alibi, 7 hodin a 5 minut. Krásné ráno z Hitrádia.
1: Když se někde strapníte, tak ten trapas jako takovej, to je jedna věc, jo. Ale když je to třeba i na kamerách, tak to je věc druhá. My jsme šli s přítelem v sobotu k vodě, byl strašný hicák venku, bylo fakt horko, tak jsme se cestou stavili v obchodě, koupili jsme si nanuk, že se jako schladíme, a jelikož jsme stáli v takové uličce, kde nebyl vůbec nikdo jiný a děláme furt takový jako kraviny a mě bylo fakt horko.
2: Pane bože, já jsem úplně napjatej, co jste dělal.
0: Já taky teda.
1: Ne, jako by o nic nešlo, ale tak jsem vzala ty nanuky a začala jsem se jakože ze srandy níma chladit, jakože na hrudníku. A teďka prostě tam byly takovýhle...
2: Na hrudníku.
1: To je jedno.
0: Jo, prostě tak... se začala chladit prsa nanukem.
1: Počkej.
0: To nanuk Míša? Já tam totiž nebyl s váma.
1: Nebyl to Míša ani Kuba můj, byl to Mroš. No a pak jsme šli...
2: To muselo bolet, ne?
0: Dobrý mejdan.
1: No a pak jsme šli k pokladnám a tam samozřejmě seděla ostraha před obrazovkou s kamerama a týpek, ten pán, byl úplně rudej.
0: Měl ruce v kapse.
1: Byl úplně rudej, strašně
2: všude kapesníky
1: se...
2: poházený.
1: Jste nechutný. Ne, fakt jako strašně se smál a mě to v tu chvíli došlo, takže jsme se taky strašně smáli a rudý jsme teda byli všichni tři. A já se říkám, kolik jako lidských bizárů musí tyhle ty lidi za těma kamerama kdekoliv vidět. Mm-hmm.
0: Nebo jako celkově, když si myslíš, že tě někdo nevidí a on tě vlastně vidí. Já si myslím, že třeba, že by lidi, co někdy bydleli na sídlišti a měli okna paneláků naproti sobě, že by mohli vyprávět, jo. Já se to třeba osobně bojím zjišťovat zpětně, co kdy viděl, kdy jsem co já dělal, jo. Jsem teďka v pozici pozorovatel. Vím, kde bydlíš, Jasmin.
1: Jo, perfektní.
0: Nebo třeba nejlepší napadá mě, když stojíš na semaforech, podíváš se vedle a vidíš šoféra v druhém autě, jak si myslíš, že ho nikdo nevidí, a ten šofér provádí přímou masáž mozku nosem.
1: Pane bože.
0: To se děje často.
2: To se děje.
0: Pak se ještě prohlíží.
1: Ježiši, no tak...
0: No nic, a ty jsi to rozjela, tohle téma.
1: Ale ne, žušně. Tak 777-937-777, to je číslo k nám a budeme rádi, když nám dáte vědět, při čem vás teda někdo asi viděl, anebo co jste vy viděli, pokud děláte taky někde za kamerama.
0: Ano, ano, anebo nemusí to být za kamerama, prostě co jste viděli, že jste viděli, že ten druhý o tom jako neví a myslí si, že toho nikdo nevidí. Tak nám to nahrajte jako hlasovku, budeme rádi, nebo nám to sem pošlete SMS-kou, my k vám posíláme další muziku. Tohle jsou 21 Pilots, hezké ráno.

0: něco svěžnějšího na pondělní ráno, za minutu 7:45, Rehab in my head. Dobré ráno z Hitrádia. Jasmin se o víkendu mazlila s mrožem. To jsme si odnesli z předchozího vstupu, tak jenom jestli bych to mohla vysvětlit pro ti, kdo se připojili až teď.
1: No ne, tak řešili jsme, co jste dělali, protože jste si mysleli, že vás nikdo jiný nevidí, tak já měla takový incident v obchoďáku teďka, k tomu bych se asi jako nevracela, ale ptali jsme se na tuhle tu věc a Aneta píše, já jsem dělala v prázdném výtahu taneček na TikTok, pak jsem si všimla kamery přímo nade mnou a od té doby jezdím po schodech.
0: To je fakt, že když někde děláš,
1: všude.
0: Ano, ano, tak to jsem se, to mi teďka došlo, že když někde něco dělám, co by neměli vidět úplně lidi a je tam třeba v rohu kamera, tak si říkám, doufám, že nenahrává. Další zpráva od Lenky. Ahoj, v obchodě jsem si myslela, že mě nikdo nevidí, tak jsem si upravovala kalotky asi minutu přes legíny, pak jsem zvedla hlavu a koukala přímo do kamery.
1: Hani, dělám na ostraze. Lidi si neuvěřitelně často čichají v obchodě k vlastnímu podpaží a většinou ne jednou. Míšo, chceš se přiznat, co se tady dělo asi 10 minut zpátky, jsem tě viděla?
0: No David, že jo?
1: No.
0: Se očuchával.
2: Určitě.
0: Taky píše Petr, ahoj, dělal jsem několik let na kamerách, jen vám řeknu jedno, pokud si někde na veřejnosti říkáte, tady mě určitě nikdo nevidí, tak vás s největší pravděpodobností někdo vidí. A tady máme ještě jednu zprávu. Ahoj a dobré ráno. Já jsem kdysi měla ráda jednoho Pepu, bylo mi asi 8 až 9 let, až jsem ho jednou viděla, jak se dloube v nose. V ten moment už se mi nelíbil. Když jsem viděla mé syny se šušnit, tak jim tuhle příhodu říkám. I tak to za to stojí. Jako ostračující příklad dobrý. Jestli se budeš vrtat v nose, nevěsta nebude. Nebude. A víte, jaká je výhoda toho, že nás teďka jenom slyšíte, že se nevidíme, no, že nevidíme, co děláte, ale víme, že tam jste. Tak děkujeme za to, že ladíte 7:45, minuta k tomu a taky další hity, opět Radeček, i tak to za to stojí.

0: to za to stojí, tohle jsou hity na Hit Rádiu opět a Radeček 7 hodin 19 minut. Bude to stát za to s námi zůstat i za malou chvíli, protože se blíží rychlá pětka. Chvíli po půl osmé budete soutěžit s Kozlem, o co přesně řekneme za chvíli. Samozřejmě přihodíme i další hity na cestu, do práce, domů, na dovču, všude, kde nás ladíte, Lady Gaga, Alejandro, taky Benrez, Samantha Juno a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách. Přihodíme aktuální dopravu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
5: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
4: Hotel Pegas.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Kup léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Chytrý jak rádio. Váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
12: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery MaxModul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte MaxModul.cz nebo volejte.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, hlásíte překážku v plynulosti provozu na Brněnsku v Modřicích, v Cherlické ulici probíhají práce na silnici, počítejte s omezením provozu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.
2: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Someone Too, tohle jsou Benres. A my jsme Hit Radio 7.30, krásné ráno. David. Má ranní update.
1: Ranní update.
2: A miliony Číňanů mají problém najít si partnerku. Kvůli výrazné demografické nerovnováze jsou někteří muži ochotni zaplatit seznamovacím agenturám 100 tisíce za pomoc hledáním nové manželky. Výbava pro prvňáčky vyjde rodiče nejčastěji na 3 až 4 tisíce korun. Při úsporném nákupu se dá dostat zhruba na 1500. S kvalitnější aktovkou a ergonomickými pomůckami ale účet může překročit i 7 tisíc. Oproti loňsku ceny výrazně nerostly. Bývalý brazilský fotbalista Adriano prozradil, proč jeho manželství vydrželo pouhých 24 dní. Vztah skončil po hádce kvůli celonočnímu pití a hraní domina s kamarády. Adriano přiznal, že své zvyky měnit nechce a raději žije sám, mimo jiné i proto, že mu vaří jeho maminka.
3: Pro ty z nás, co se fotbalu úplně nevěnujeme, tak kolik je Adriánovi let?
2: 44 let.
0: Takže mama hotel.
2: Takže mama hotel.
3: Slušný.
0: Mama hotel. My jsme pro vás taky něco navařili. Je tady rychlá pětka. Konkrétně Kozel navařil. Kozel vám naděluje víru v hodnotě 5000 korun. Ochucené nealko Kozel 0%. A k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru a spoustu dalšího. Mimochodem, jestli jste ještě nové ochucené nealko od Kozla neskusili, vybírat můžete rovnou ze tří příchutí inspirovaných tím, co známe z českých zahrad. Černý rybí zatřešení, citrona, bezinka nebo meruňka a veruňka. Tak napište, chci soutěžit na 777.
2: Meruňka.
0: No ano, 777 937 777. Hezké ráno.

0: Pět minut po půl osmé ladíte Hit Radio, to nám dělá velkou radost. Disturb, tady jdeme soutěžit. Rychlá pětka. Celý tento týden hrajete v rychlé pětce o výhru v hodnotě 5000 korun od Kozla.
1: Můžete vyhrát ochucený 0% nový nealko Kozel. Při nový příchutě černý rybíz a třešeň, citron a bezinka, taky meruňka a meduňka. A k tomu voucher na e-shop.
0: Meruňka a meduňka.
2: Já slyšel meruňka a meruňka právě.
0: A nebo meduňka a meduňka. Ne, je to meruňka a meduňka. Tak, kde s námi ve vysílání je Hanka z Jihlavy. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tak kterou příchuť by si ochutnala nejradši z těch tří příchutí? Rybí střešeň, citron bezinka nebo meruňka a meduňka?
3: Asi to meruňku.
0: My taky. Taky na to máme tady chuť. Pojďme soutěžit.
4: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje proces, při kterém rostliny využívají světlo k tvorbě živin? Fotosyntéza nebo videosyntéza?
3: Fotosyntéza.
0: Je to tak.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Hani, budeš vědět, jak se jmenuje věda zabývající se počasím?
3: Ježiši,
0: Je to tam, jasně.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se nazývá plod dubu? Ale to, že bylo správně.
3: Žalud.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jaké je množné číslo slova člověk?
3: Lidi?
0: Ano. A pátá otázka, Hani, pojďme na to.
1: Jak se jmenuje otec rodiny Simpsonových?
0: Homer? Hani, já jsem s tebe víc... Ne, v pohodě, já jsem s tebe vycítil, že ty máš opravdu chuť na tu meruňku a meruňku a my jsme to prostě museli prolítnout a musela jsi to vyhrát. Takže vyhráváš 5000 korun od Kozla a k tomu právě tady ty skvělý příchutě.
1: Moc gratulujeme.
0: Tak jo.
3: Děkuju za pomoc, mějte se krásně.
0: Mějte se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
4: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Kozel

0: Boží Eva Farná na Hit Radio 7.42. Dobré ráno. Za malou chvíli vám nabídneme další parádní hity, třeba Linkin Park nebo Shakira, Zoo, to je tohle. No a vy, kdo někam cestujete, autem, čímkoliv, co se dá řídit, tak za malou chvíli přidáme i aktuální dopravu, ať víte, co vás v pondělí ráno, kde zdrží.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Moje ruka!
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
4: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice.

0: Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty na trase mezi Brnem a Uherským Hradištěm na úrovni Velešovic bourala dvě osobní vozidla. Provoz je v místě nehody řízen kyvadlově. Počítejte se zdržením v obou směrech.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.53. Dáváte si pondělní Hit Radio, snídaně šampionů a Linkin Park. S vámi Michal, Jasmin, David, dobré ráno.
1: Venku je takový horko, že ryby v českých vodách jsou úplně na suchu, ale na suchu jsou bohužel i české nemocnice, protože jim zoufale chybí krev. Tu svojí byl už dokonce darovat i prezident Petr Pavel, ale teďka nemocnice prosí o pomoc nás všechny, jo, protože je to stejná písnička vlastně každý rok, každý léto, že lidi odjedou na dovolenou a teďka vlastně ubyde těch pravidelných dárců.
0: Myslím si, že Jasmin, kdo má strach z jehel, tak už skoloboval u rádia právě teďka.
1: Hele, patřím taky mezi ty lidi, ale stejně chodím občas darovat krev, i když to se mnou vždycky sekne, to se přiznám, já to prostě nemám ráda a nějak ten tlak a všechno, nevím.
0: Fakt? Že chodíš? Já teda chodím, není to darování krev.

0: ale spíš na odběry normálně, tak to beru jako takovej mini dar. A co, David, ty chodíš na odběr krve?
1: Tak já si zakrývám oči, i když jsou jehly jenom ve filmech, takže
0: fakt
1: ke mně.
0: To je zajímavý, že někdo to má tak, někdo to má tak. Třeba můj táta, ten jako nemůže vidět ani slyšet o jehle, ten hnedka omdlívá, jo? Mně to třeba vlastně jako vůbec nevadí. Zvláštní.
2: Já mám mamku zdravotní sestřičku, takže to tam jako od malička bylo všechno tohleto. Jasně. Nutnost být v pohodě. Nicméně teda, kdo byste chtěl a kdo se toho nebojíte, nebo to chcete zkusit, tak hlavně tedy ostravský nemocnice a pražský nemocnice prosí o pomoc.
0: No nicméně, nedobrovolný odběr, teďka vlastně postoupíme úplně všichni, protože koukal jsem, že od dneska jsou ideální podmínky pro komáry. Jo. Koukám tady na komáří mapu a skoro celá republika je červená, takže možná bychom mohli tady ty potvory poslat právě do těch nemocnic.
1: Třeba tohle je budoucnost získávání krve, že se nachytají komáři a z nich se to nějak extrahuje.
0: Ne, tak komár je takový malý dron vlastně. Že jo. No a krve bude dostatek. Pojďme na muziku Katy Perry, hezké ráno.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
2: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijeďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Válka s Íránem výrazně zvedla velkoobchodní ceny energií. Cena plynu v prvním pololetí vzrostla o více než polovinu, ropa zdražila zhruba o pětinu. Zároveň asi o 3% vzrostla spotřeba plynu i elektřiny, což analytici spojují s oživením ekonomiky. České zásobníky plynu jsou nyní naplněné ze 64%, podle ministerstva ale bude na zimu suroviny dost. Současná epidemie eboli v africkém Kongu už je nejtragičtější v historii země. Nemoci podle vládních údajů podlehlo přes 2300 lidí a potvrzeno je téměř 5000 případů. Jen za posledních 24 hodin přibylo dalších 101 nakažených. Epidemie tak počtem obětí překonala dosud nejhorší vlnu z let 2018 až 2020. Horké a suché počasí v Česku končí, už dnes přinese studená fronta ochlazení až o 8 stupňů, přehánky a místy i silné bouřky. V dalších dnech se teploty budou pohybovat většinou kolem 25 stupňů, tropická třicítka zůstane jen na jižní Moravě. O víkendu srážek ubude a častěji se objeví slunce. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Hned dva výtržníci během jediného víkendu nezvládli své choutky v Brně. Strážníci museli krotit muže, kteří se ukájili na veřejnosti. Jedním z podivínů byl čtyřicátník nedaleko zastávky v Jundrově a druhým pětatřicátník na lavičce v centru města. Oba jsou podezřelí z trestného činu. Dnes bude obloha zatažená a může i sprchnout. Teploty v Brně a na jihu Moravy klesnou na nejvyšších 28 stupňů. Z Brna Jitka Valášková.
8: Jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
9: Dobré ráno, šampione.
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
11: jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Dobré ráno.
9: Hezký pondělí.
13: Snídaně šampionů.
12: Dát dohromady hezký a pondělí je trochu odvážný, nicméně jsme rádi, že jste tady a že to pondělí prožíváte s námi. Michale, jsme na David, ahoj.
9: Říká se, že věk je jenom číslo a herec David Prachař nám teďka ukázal, že někdy to číslo je opravdu jenom hodně vedlejší záležitost. Praštil do toho po třetí a to s o 32 let mladší ženou, tak víc o tom za chvíli.
12: Nice. Víme, jaký budeš, ještě bude 80, Davide. Pojďme na jutučka.
0: Hit Radio City Brno.

0: Beautiful Day, takhle vám hraje pondělní Hit Radio, 7 minut po 8. Jutučka, dobré ráno.
1: Pánové, jestli máte pocit, že po 60 už vás čekají jenom nějaký papuče a preventivky a takovýhle věci, tak vůbec. Příkladem vám může jít herec David Prachař, který do toho praštil už po třetí, jo, po 60. A oženil se s o 32 let mladší Sárou Hlaváčovou. A všem chlapům tak ukázal, že samozřejmě ani před tou 70 není potřeba natahovat bačkory.
2: Což mě teda mile překvapilo, David to okomentoval na začátku hodiny slovem nice. A já když jsem to včera čet, tak jsem si říkal, tyjo, tak já jsem čekal, že třeba v 70, že budu řešit, nevím, termíny u urologa a slevy v Lidlu, jo. Hele, podívej se na Davida, jede třetí mízu jako pán, jo, appreciate.
1: Musím říct, že my v rodině máme, no není to takovýhle rozdíl, ale mamka má o 12 let mladšího partnera, já mám o 9 let staršího, takže naopak jako ty věkový rozdíly jsou u nás celkem vítaný. Jak to máte vy? Máte to tak v rodině někde?
3: Počkej, není to ten stejný.
2: A tak vy to nemáte. A tak vy to nemáte o tolik let, že jo, jsou tady případem Bohuš Matuš, taky asi o 45 let rozdíl. Ale takhle, sice pak tyhle páry vypadají, jako když táta vede dceru na maturák, hele, ale přeji a bude ti přáno.
3: No.
2: Hele, rozdíl u nás rodině to je v pohodě, jo. Máma s tátou jsou asi prostě o 44 let. Co u vás?
3: Ale jo, takhle decentně. Naši o 2 roky a já s partnerkou ten stejný rok.
2: Takže počkej, o dva roky vaši?
3: Ano.
2: Tak to jsou naše taky. Co teda vaši?
1: No, mamka s tátou byly na stejno, ale s novým manželem je mamka o 12 níž. No.
3: Takže jsi polepšila.
1: Jak se, no,
2: počkej, že má o 12 let mladšího?
1: Ano, jak jsem říkala.
2: To je super.
1: Nicméně my chceme vaše příběhy, kdy ten věkový rozdíl vlastně vůbec nevadí, jo? Kdy vám to vyšlo, ať už jste vy ta starší osoba, nebo ta mladší, je to úplně fuk, ale chceme vaše hezký příběhy.
2: Tak budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo jestli se vám nechce nahrávat hlasovka, tak nám to pošlete klasicky jako zprávu. My k vám posíláme něco, co vás bude rozhodně bavit. Tohle jsou Karmach, Just Be Good To Me na Hit Radio v 8.09. Hezké ráno.

0: Tohle je nejnovější Taylor Swift, snad vás to taky tak baví. Opolite na Hit Radio ve 8:45.
1: Říká se, že věk je jenom číslo, což si myslí i herec David Prachař, který se po třetí oženil, a to s o 32 let mladší partnerkou Sárou Hlaváčevou. Tak my jsme chtěli jako vaše love story s nějakým věkovým rozdílem, kdy to dobře dopadlo. Tak jak?
0: Posílá třeba hlasovku Mirek.
2: Dobré ránko, přeji. Tady Mirek. Já jsem asi na tom podobně jako pan Prachař. Jsem taky po třetí ženatý. A jsme s manželkou od sebe 25 let, já jsem teda starší, 25 let, ale jsme spolu 21 let, z toho 18 jako manžele, máme 3 děti, klape nám to, určitě si nestěžují. Jděte se krásně, nashledanou.
1: Hezký.
0: To je slovo do pranice. Máme tady taky několik SMSek, píše třeba i Martin, ahoj, tchán je o 7 let starší než tchýně, manželka je 7 let mladší než já a dcery jsou od sebe 7 let.
1: Mm-hmm. Jitka, ahoj šampioni, my jsme od sebe s manželem 10 let a 8 měsíců a 9.9. spolu budeme 37 let, jsme spolu od mých 17 a myslím, že je to čím dál lepší a pohodovější, to je boží.
0: To jenom být spolu od 17, aby to klapalo takhle dlouho, to se dneska nevidí, to se, no nevidí, ono se to spíš už nenosí, mi přijde. Že ta doba je jiná. Taky píše Mirka. Ahoj, v pozdějším věku a po neúspěšném 16-letém vztahu jsem objevila toho nejlepšího chlapa na světě. Je o 14 let starší, ale vůbec nám to nevadí. Včera jsme oslavili 4leté výročí, to píše Mirka, tak my moc teda gratulujeme k výročí.
1: A ještě jedna ze zpráv zní třeba takhle od Davida z Brna. Ránko týme, my s přítelkyní začali moderně v pořadí. Milování, kino, pusa. Před 8 lety mě bylo 30, jí 43, no a jsme spolu pořád spokojení a zamilovaní.
0: Takže jsi našel starší David z Brna. Akorát to pořadí teda nějak.
1: Říkal moderně.
0: Za nás to bylo jinak, no tak chápu. Dnešní doba, jak se seznamuje generace Z, Gen Z? Chlapi, jak to, jak to dělají? Tak nejdřív dick pic, pak rande, nebo jak to je, že jo? No. Ale Ježíši Kriste, to je realita, jasný, promiň, jako jo. Panic at the Disco, High Hopes. 8:17. Krásné ráno z Hit Radia.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
2: Kudy?
1: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, Čtyři tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Usnula?
10: Asi jo.
9: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
10: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
9: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Vážení příznivci pěnivého moku a dobré zábavy, dorazte 22. srpna do Újezdu u Brna a budete nadšení. Pivní festival v Újezdě u Brna. Už odpoledne to rozpálí Bob Schmidt a Accept Tribute Znojmo. K dispozici bude několik druhů pivovarů, jídlo, večer živá hudba a skvělá zábava. Takový jsme pro vás připravili pivní festival v Újezdě u Brna. Festuj.cz 22. srpna od 16 hodin na hřišti za Soklovnou v Újezdě u Brna a na Festuj.cz.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
14: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z jižní Moravy hlásíte překážku v provozu na D46 mezi 17. a 8. kilometrem ve směru na Brno, dejte pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City Brno.

0: Miraj tenkrát. A Hit Radio v 8.32.
1: Ranní update.
2: Robbie Williams prozradil, že mu diagnostikovali autismus. Po letech psychických potíží, úzkostí a ADHD je pro něj diagnóza hlavně úlevou. Říká, že díky ní konečně lépe chápe, proč jeho mozek jede na 1000% a proč je pro něj kreativita tak důležitým ventilem. Dovolená bez dětí může prospět nejen rodičům, ale i jejich vztahu. Podle psychologů si totiž rodiče na rodinné dovolené často úplně neodpočinou a dále řeší každodenní péči o děti. Pár dní ve dvou jim může přinést skutečný odpočinek a zároveň ukázat, jak jejich vztah funguje bez rodičovských povinností. Cristiano Ronaldo naznačil, že jeho legendární kariéra se chýlí ke konci. 41-letý Portugalec připustil, že tato sezóna bude pravděpodobně jeho poslední v profesionálním fotbale. Po 25 letech kariéry chce podle svých slov zanechat výjimečný odkaz a život po fotbale už má naplánovaný.
3: Takže v kolika letech jde do důchodu?
2: No ve 42 letech.
3: Vlastně. 42 let. A myslíš, že má vyděláno?
2: Si bude potřebovat nějakou brigádku.
3: Vidím Ronalda, jak vždycky přijde domů leták a jak bude kroužkovat, co si koupí ve slevě. Pojďme na muziku Spice Girls, Hit Radio 8.33, dobré ráno.

0: Věděli jste, že chytrý spotřebiče už nejsou jenom chytrý, ale oni začínají být i drzí? Po některých aktualizacích vám totiž můžou posílat sarkastické hlášky, takový ty pasivně agresivní, jakože si jdete třeba v 11 večer do lednice, jo, a jdete si tam nenápadně pro nějaký ňámes, něco dobrýho, a najednou vám na mobil přijde zpráva zase. Jo, ono se to opravdu začíná dít.
1: Ale já na tohle jsem teda hrozný, jo. Noční nájezd na lednici. Já jsem schopný se tam na chvilku jako pozastavit a sníst všechny možné kombinace. Já si myslím, že kvůli mně osobně by měly dělat lednice, ne že se po otevření rozsvítí to klasický vnitřní světýlko, jo, ale že by tam mohl být takový ten výstražný trojúhelník, co máš v autě, když jsi za mnou varovky. Jakože hele, Míšo, už stačilo.
0: Tak možná to tomu opravdu pomůže a má to upozorňovat i třeba na plýtvání jídlem a pak teda na to zbytečný noční otevírání.
1: Mě by zajímalo, který domácí spotřebič, ten, který máte doma, by vám podle vás nadával nejvíc, kdyby uměl mluvit? Napadá tě něco? Takhle, za mě je to ta lednice, u té se dveře netrhnout asi, neodpočne ani v noci, chudák. Robotický vysavač možná.
0: Ježíš, no to jo.
1: K tomu se taky občas chovám jako.
0: No.
1: Tak klidně nám můžete rád napsat vy, dát vědět vy. My vám dáme další hity. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, taky Gustavo Lima balada. To všechno tady na Hitrádiu za moment, hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
3: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
4: Partners Banka.
3: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes!
10: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Zdravím, jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
12: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
13: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
14: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Lima Balada, tohle je Hit Radio. 8.53, krásné ráno. A my se ptáme, už je čas chystat Vánoce? Možná jo. Prosím pěkně, pěstitelé vánočních stromků na Hané přišli s naprosto geniálním a zároveň tak trochu úchylným tahem. Otevřeli předprodej stromků už uprostřed aktuálních veder. Takže lidé si chodí vybírat jedle na prosinec namazaní opalovacím krémem.
1: Tak možná jako na druhou stranu, víš, jaký schon je to vždycky v prosinci, tak teďka by měl na to člověk klídek. Navíc ti vždycky v prosinci vyberou ty nejhezčí jedličky a smrky, co ty chceš.
0: Přesně.
1: Tak si to rezervneš předem.
0: Když jsi takový hranař, třeba jako já, myslím, že ty taky trošku, tak tam přijdeš a jsou tam už jenom takový babička vždycky. Já teda vzpomínám s drahem tam nahoru, ona vždycky říkala, že to jsou hrozný mrzáci.
1: Jo,
0: ty se tam zůstanou úplně nakonec.
1: Ale třeba můj taťka, ten schválně vybírá ty mrzáky a tím to není líto, že se je nikdo nevezme. To mi přijde hezký.
0: Tak to je hezký, že táta dělá tady tu činnost. Já úplně vidím, jak přijdeš za tím pěstitelem v Žabkách, jak tam přijedeš autem, opřeš se o tu rozpálenou kapotu, seš v kraťasech a opravdu vážně s ním diskutuješ o tom, jestli se ti domů hodí víc jedle nebo smrk v létě. Geniální, nahané jsou prostě napřed. Posloucháte Hit Radio, Sia, Give Me Love, to je poslední song pondělní snídaně a pak se rozloučíme. Hezké ráno.

0: Sia Give Me Love, tohle je Hit Radio v 8.57 a jak jsme slíbili, tohle byl poslední song pondělní snídaně. My jsme moc rádi, že jste to s náma přežili a že jste se stavili.
1: Pondělní ráno jsme zvládli, tak přežijte i to pondělí jako takový celý den a zítra se uslyšíme zase od 6 do 9.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Zvládněte pondělí, mějte se krásně a jak říkala Jasmin, zítra v 6.00 tady.
1: Ahoj.
0: Čau.
3: Za 2,5 minutky odbije 9. hodina a od mikrofonu Hit Radio City Brno vás zdraví Ondra Blaho. Jdeme rovnou na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Začínáme v Hradčanech v Tišnovské ulici. U obecního úřadu se srazila 2 osobní auta, počítejte s omezením. Pohořelice, Vídeňská ulice, u mostku přes potok, tady jsou v sobě také 2 osobáky. Na trase u Jihlavy na Znojmo, u odbočky na Blížkovice jsou taky v sobě 2 osobní auta. No a připomínám i jednu porouchanou dodávku, která zavazí na D1 na 226. kilometru ve směru na Ostravu. Jinak Brno, Blansko i Znojmo žádné aktuální dopravní nehody anebo větší dopravní komplikace nehlásí. Tak ať to taky vydrží. No a vaše dopravní info, pokud o něčem víte, posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijeďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Jenom hity. Hit Radio.
8: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
12: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
13: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministři se dnes dopoledne sejdou na prvním zasedání vlády po 2-týdenní dovolené. Zabývat se budou mimo jiné opatřeními pro zadržování vody v krajině. Obnovení práce tzv. Národní koalice proti suchu oznámil v reakci na dlouhotrvající velmi vysoké teploty premiér Andrej Babiš. Pražské ulice v létě dostávají pořádně zabrat. Metařky a metaři proto denně vyrážejí do ulic. Pražské služby na jejich práci upozorňují novým videem na sociálních sítích. Proč, řekne mluvčí společnosti Alexandr Komarnický.
14: Cílem je přiblížit vybrané profese naší společnosti. Chceme veřejnosti ukázat, co všechno metařky a metaři dělají a zároveň připomenout, že pořádek v ulicích by měl udržovat každý sám za sebe. Prosíme tedy zejména, aby lidé svoje smetí neházeli na zem, ale do odpadkových košů.
13: Čisté ulice totiž začínají u každého z nás. Mladá Vídeňanka podala žalobu na městskou radu kvůli diskriminaci v přístupu k veřejným toaletám. Ženy totiž musí za použití kabinek platit, zatímco muži mohou pizoáry využívat zdarma. Vládnoucí koalice na radnici se proto zavázala, že prozkoumá, jakými způsoby zajistit, aby toalety byly pro všechny gratis. No a čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do bojů ocené kovy Kristýna Sasínek-Méky. V běhu na 1500 metrů skončila 7. Česká rekordmanka zaostala o 1 místo za svým nejlepším výsledkem.
15: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.
3: Máme minutku po 9. hodině raní a někde jsou mraky, někde je slunko, ale na většině území jižní Moravy měříme okolo 22 stupňů. Je dýchatelno a je božské. Dokonce jsme se i docela dobře vyspali, protože minimálně v Brně v noci pršelo. Aspoň trošku. Ten výhled je následující. Dneska by mělo být ještě odpoledne okolo 28 i s nějakou drobnou dešťovou přáňkou. Zítra by měly teploty klesnout na 21 stupňů.
7: Hit Radio City Brno.
3: 2 minutky po 9. startuje dopoledne na Hit Radio City Brno s pondělním datem 17. srpna. Hit Radio. A začínáme víkendově. Kdo se v pondělí nestydí, ten se o víkendu nebavil. Ale co ono, tak žijeme len raz. Krásné dopoledne úplně všem.

Dnešní pozitivní zpráva, která startuje dopoledne na Hit Radio City Brno, opět potěší naše jihomoravská srdéčka. Bude se týkat folkloru, ale ne v souvislosti s brněnskými hody teď o víkendu, ale s moravskými kroji. Že je moravský folklor bohatý a světový u nás doma, moc dobře víme, ale teď už to vědí až za oceánem ve Spojených státech amerických. Dvě malé rečky, dámy, které ovládají kresbu těch krásných ornamentů, ať už na oděvy, anebo klidně na kapličky, Hana Glozová a Zuzana Tesaříková, vyrazili díky nadačnímu fondu Moravská krása do USA. Prezentovat moravské kulturní dědictví, no a zájemcům z českých komunit předávali své zkušenosti s tvorbou lidového ornamentu v sérii workshopů. Spousta z nich se narodila už v Americe a na Jižní Moravě možná ještě nikdy nebyli. Tak je dobře, že se mohli potkat se svými jihomoravskými kořeny přímo u nich doma. No a co si budeme povídat, samozřejmě přes rameno jim koukali i rodilí Američané, kteří s Jižní Moravou nemají vůbec nic společného a říkali si, šmarja pano, proč já bydlím tady, v jakémsi New Yorku, když můžu být třeba z Mikulova, z Nojma, Valtic, anebo rovnou z Brna.

0: Imagine Dragons, Bad Liar. V dopoledním vysílání Hit Radio City Brno s pondělním datem 17. srpna. A než se vrhneme na další zprávy od nás z Brna, celé Jižní Moravy, mrknul jsem se do kalendáře a nezapomeňte, že dneska slaví všechny Petry. A bych moc rád takhle nadálku, protože od Polko se neuvidíme, popřál Peťce Březinové z odpolední show Hit Radio City Brno všechno nejlepší ke svátku. A taky mám dobrou zprávu pro všechny houbaře, protože podle dnešní pranostiky, která zní moc hub srpnových, moc vánic sněhových, by to mohlo být docela dobrý jak pro vás houbaře, protože přes noc a i v průběhu tohoto týdne by mělo zapršet a mělo by tedy porůst, tak pro všechny, kteří mají rádi bílou zimu. Ne s teplotami okolo 8 stupňů a s deštěm, ale skutečně tu třeskutou, s teplotami pod nulou a samozřejmě sněhovou pokrývkou. Tak třeba se zadaří všem.
1: Ach, ta Itálie, kde je každý den malé dobrodružství. A teď, aby bylo ještě grande, je tu nový Fiat Grande Panda. Větší, odvážnější a stejně ikonická jako váš oblíbený ranní šálek espressa. Vezměte ji nahoře k moři nebo jen na to nejlepší gelato ve městě. Nový Fiat Grande Panda, protože život je příliš krátký na nudu a Fiat ví, jak žít.
2: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuku. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel

0: herec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro U Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z lievito madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z lievito madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
7: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Vánoční hřích kapely Krištof a Dominiky Aladžie. 9:05 v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno. A pokud se vám nějaký půlnoční hřích o víkendu podařil...
1: No tak dobrý, ne?
0: Aspoň máte na co vzpomínat. A to je pozitivní. A s další pozitivní zprávou přicházím právě teď. No, i když... Ale začnu pozitivně. Stavebníci začali v letošním prvním pololetí na jihu Moravy stavět obytné budovy s 4312 byty, což byl nejvyšší počet v celém Česku. Meziročně jde o nárůst o 130% dostavěných bytů. Naopak meziročně mírně ubylo, jejich počet se snížil o 44 na necelé 2000. Ale staví se dost, staví se hodně a teď jenom otázka, kdo to koupí, protože když se já podívám na svůj účet, pořád by to i s přispěním třeba úvěru ze stavebního spoření vyšlo tak maximálně na balkón.

0: Swedish House Mafia, John Martin. Chvíli před 9:45 na Hit Radio City Brno v dopoledním vysílání, které má být takovou rekonvalescencí pro všechny, kteří si maximálně užili víkend, ale možná si teďka malinko i vyčítají, že si ho užili až příliš. No a právě proto je tady dokonalý playlist na pondělní dopoledne. Dáme si Depešáky a nebo Leony, ale zazní také jeden z účastníků nejen festivalu Hudba na vinicích, ale taky koncertu Marka Ztraceného. Myslím si, že Adam Ďurica a jeho mandolína bude tou nejlepší medicínou na pondělní dopoledne. Tak ať se líbí a za chvíli jsme tady se zprávami.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
4: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
3: No jako já!
4: Oční klinika Oftal.
3: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny...
6: Nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
7: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Srpnové.

0: Vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
1: Nechceš, aby

0: Pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
3: Vážení příznivci pěnivého moku a dobré zábavy, dorazte 22. srpna do Újezdu u Brna a budete nadšení. Pivní festival v Újezdě u Brna. Už odpoledne to rozpálí Bob Schmidt a Accept Tribute z Nojmo. K dispozici bude několik druhů pivovarů, jídlo, večer živá hudba a skvělá zábava. Takový jsme pro vás připravili pivní festival v Újezdě u Brna. Festuj.cz 22. srpna od 16 hodin na hřišti za Soklovnou v Újezdě u Brna a na Festuj.cz.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Právě Luis Capaldi nás přiblížil k 10. hodině dopolední a tak přichází na řadu ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Opět se podíváme na trasu u Jihlavy na Znojmo. U odbočky na Blížkovice se stále vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobáků a to samé platí také pro Hradčany a Tišnovskou ulici u obecního úřadu. Jinak jak se tak dívám dál do ulic města Brna, Blanská nebo Znojma, žádné aktuální dopravní nehody ani větší komplikace tady nevidím. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Moje ruka!
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
4: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Skincare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
9: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Volební uskupení a nezávislí kandidáti mají dnes poslední šanci k tomu, aby opravili chyby a nedostatky na kandidátkách pro letošní komunální volby. Registrační úřady měly do minulé středy čas na to, aby je na případné nedostatky upozornili a vyzvali je k jejich odstranění. Pacienti ve vsetínské nemocnici se dočkají lepšího zázemí. Zlínský kraj připravuje rekonstrukci tamního onkologického pracoviště, která má zlepšit podmínky jak pro ně, tak pro zdravotníky. Co přesně se změní, popisuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
10: Součástí připravovaného projektu je přesun onkologického pracoviště z polikliniky do 4. nadzemního podlaží budovy G. Rekonstrukce umožní vznik nového ambulantního pracoviště a moderního chemoterapeutického stacionáře, jehož kapacita se zvýší na 12 aplikačních křesel.
9: Hotovo by mělo být v létě 2028. Nejhorší lesní požár v historii Belgie, který zuří na východě země, se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je nechali v neděli evakuovat. V Belgii požár spálil přibližně 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. No a fotbalisté Slávie ve čtvrtém ligovém kole remizovali v Liberci 1-1 a pou v úvodních třech výhrách poprvé v sezóně nezvítězili. Obhájce titulu poslal do vedení kapitán Tomáš Holeš. Po změně stran srovnal střídající Venuste Baubola. Pražané vedou neúplnou tabulku o bod před Jabloncem.
11: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
0: Aktuální teploty na jižní Moravě okolo 22 stupňů Celsia, odpolední maxima kolem 28. No a nejenom dneska, ale vlastně během celého tohoto týdne nám meteorologové předpovídají, že by mělo každý den alespoň trošku sprchnout. Jak moc velké dešťové přeháníky to budou, to se samozřejmě musíme nechat překvapit. Každopádně, co je jisté, žádné 30-stupňové horka a teploty nás nečekají a mělo by být celý tento týden docela dýchatelno.
7: Hit Radio City Brno.
0: Skvělá muzika, ale taky soutěž o poukázky do restaurace zdarma. To všechno nás čeká teď po 10. dopolední.

Dámy a pánové, milí posluchači Hitrádia City Brno, vítám vás v hodině gastronomické. Tedy mezi 10. a 11. hodinou, kdy pro vás máme soutěž Nevaříme, posloucháme, k ní se dostaneme záhy. Já mám teď pro vás jednu dobrou zprávu, protože určitě si pamatujete stánky na kolech s kafíčkem. Ostatně je to téma, které mediálním prostorem bouří poslední týdny a konečně kafe a pojízdné stánky jsou zpět. Poprvé po 2 měsících si dneska můžeme koupit kafe v centru Brna na České a taky u Hlaváků. Koncept, který v Brně fungoval od roku 2008, se rozhodla znovu obnovit jedna brněnská podnikatelka pod novou značkou, kterou teďka říkat nebudu, no ale zmínit můžu, že problémy firmy Coffee Coffee začaly už někdy v roce 2024 tím, že zaměstnanci kaváren se setkávali se spožděnými výplatami, ti, kteří měli franchízu, tak těm zase chyběly suroviny, tedy kafe a další věci, kelímky a tak dál. No za mě jedině dobře, že to někdo vzal pod svá křídla a znovu obnovil. Já totiž nejsem ani na kyselou Kolumbii, ani na nasládlou Venezuelu s kakaovým koncem. Já mám rád prostě klasické hořké espresso, což v brněnských hipster kavárnách jen tak nenajdete. Takže jedno rychlý malý kafe na České nebo na Hlaváku mi sem tam přišlo vhod a tak doufám, že nová značka bude fungovat líp než v závěru Coffee Coffee. Jo, ještě prosím pěkně, jeden stánek by se mě tu zehodil na mendláku. Jo, děkuju vám za vyřízení.

0: Já tu písničku pořád vnímám jako trošku táborákovou od Lumineers, Ho Hey, protože mě ta melodie a vůbec celá ta energie té písně připomíná, jak jsme s klukama hrávali u táboráku na kytary a bylo to hrozně fajn a neměli jsme žádný povinnosti, na druhý den jsme nemuseli vstávat a ještě jsme vůbec neřešili nějaký hypotéky, nějaký děti a tak dále a tak dále. Tak věřím, že se tahle nálada přenesla i na vás všechny posluchače Hitrádia City Brno. Teď 4 minutky před 10:30. No a co nás čeká za chvíli? No tak to už samozřejmě všichni moc dobře víte. Další kolo soutěže Nevaříme, posloucháme, respektive první v tomto pracovním týdnu, ale o to velkolepější, protože si z minulého týdne tady přesunujeme hned 2 500-korunové poukázky. Takže dneska hrajeme o 1500. Jdu volat.
1: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
2: Kudy?
1: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz S námi dojdeš k výsledku.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
10: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
11: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
10: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: platit už ne.
1: Nevadíme, posloucháme.
2: Ty počty jsou jednoduchý. 13. nic, 14. nic a tak tyto dvě 500-korunové poukázky z minulého týdne zůstaly tady ležet až do dneška. A tak když to všechno sečteme, v pondělí 17. hrajeme o 1500 korun do Charlie's Forest. Restaurace na Lesné, která je naším srpnovým partnerem soutěže, nevaříme, posloucháme. A za 1500, tak to už je fakt pěkný oběd pro celou rodinu, anebo pro širší kolektiv kolegů, kteří dneska vyrazí na meníčko třeba na smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší, anebo bramborové noky s pilovanou vepřovou panenkou. Výběr nechám na vás, ale výběr soutěžícího, ten je na mě. A já jsem se rozhodl pro Marii. Tak už to vyzvání. Maruško, nesklam mě.
3: Nevaříme, poslouchám.
2: Yes! Marie, jmenovkyně mojí babičky, mě nesklamala a vyhrává. A schválně, jestli ví kolik. Maruško, ahoj, tady Ondra Blaho, Hit Radio City, no, Brno.
3: Nevím.
2: Netušíš?
3: Ne.
2: Ale víš, že hráváme každý den o 1,5 kilo.
3: Ano.
2: Takže počítej se mnou. 13. Nic. 14. nic. A když k tomu přidáme tu dnešní ze 17., tak máme dohromady 1500 korun do restaurace Charlie's Forest na Lesné. Co ty na to? Je to boží, že?
3: Ano.
2: Přičem jsem tě zastihnul, protože zníš taková trošku zaskočená.
3: Jsem v práci.
2: Jsi v práci? Jo, na dílně. Já právě tady vidím, že jsi operátorka výroby, tak tě asi nebudu úplně moc zdržovat. Poblahopřeju ti, jenom ještě chvilinku vydrž na lince, ať se můžeme domluvit a ať můžeš zpátky do práce, jo? Díky, ahoj. Člověk občas očekává veselější emoce, ale ne vždycky to jde. Já vím, že vás otravuju třeba v práci, při pracovních povinnostech, ale jak splníte pravidlo, že zvednete telefon a řeknete nevaříme, posloucháme, dál vás už vlastně obtěžovat vůbec nemusím, protože automaticky vyhráváte. A nejinak tomu bude taky zítra. Tak se klidně registrujte na www.hitradiocitybrno.cz, protože v rozdávání 500 korunových poukázek do Charlie's Forest na Lesné budeme pokračovat až do konce srpna.
4: Plný stůl na baru, drink dáš si ten svůj. A ať si nízko nebo haj, vzpomeň si, v Charlie's je to fajn.
5: Hledáš místo, kde dát dobré jídlo? Posedět s přáteli u skleničky a tankového piva? Nebo kam na firemní večírek? Tak jedině Charlie's Forest. Přejeme vám šťastnou cestu, potkáme se na Forestu. Filova 1, Brno.
1: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

Já mám takovou radost, že vám můžu dělat radost. Dnes třeba hned 3 500 korunovými poukázkami do restaurace zdarma v soutěži Nevaříme, posloucháme. Bohužel v rámci této soutěže můžu dělat radost vždycky jenom jednomu. Ale ta skvělá muzika na pondělní dopoledne, ta rozradostní úplně všechny. A nemluvím jenom o Bruno Marsovi, mém oblíbenci, který dozněl před malou chvílí, ale také o další muzice, kterou pro vás chystám do té 11. hodiny. Bude třeba Lady Gaga nebo Linkin. Tak pěkné dopoledne a ať vám to v práci utíká.

0: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.
1: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz. Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Emily Armstrong a Linkini ukončili 10. hodinu dopolední a právě v tuto chvíli, přesně v 11.00, mám pro vás nejlepší dopravní servise z Brna a okolí. Vydáme se napřed do Hodonína, do Marxovy ulice, kde bourala dvě osobní vozidla a pokračovat budeme na D1, 232. ve směru na Vyškov. Tady stojí na krajnici odstavené nákladní vozidlo. D1 ještě jednou, 233. ve směru na Vyškov. Tady jsou dva nákladňáky a neprůjezdný jeden jízdní pruh. Kolona tady má asi 2 kilometry. No a D1 ještě jednou, 185. ve směru na Prahu. Tady stojí odstavené nákladní vozidlo. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Franto, kde jsou ty maliny?
2: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
1: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo.elektro.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Z. Prostor bez limitů.
6: On air.
1: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Meteorologové vydali na pondělí novou výstrahu, ve které varuje před silnými bouřkami, nárazy větru a kroupami na většině území. Výstraha před bouřkami začne platit v pondělí od 12 hodin. Bouřky by se měly nejdříve objevit na jihu a východě Čech a nadále budou postupovat směrem na východ. České drůbežářství má posílit svou pozici na domácím trhu. Spotřeba drůbežího masa roste, soběstačnost ale klesá a producenti čelí vysokým nákladům. Stát proto připravil strategii, která má chovatelům výdaje snížit. Jak popisuje za ministerstvo zemědělství Marek Otava.
8: Například náklady ušetří zpracovatelům automatizace a robotizace porážkových linek. Výdaje za krmiva sníží náhrada dovozové soje tuzemskými bílkovinnými plodinami, jako jsou lupina, hrách, bob i soj.
7: Investice jsou potřeba, za rok totiž každý z nás sní v průměru kolem 31 kg tohoto masa. Mnozí Kanaďané se rozhodli bojkotovat cesty do Spojených států. Jde o reakci na nová cla i na politické kroky Washingtonu, ke kterým patří výroky Donalda Trumpa o možné anexi Kanady nebo označování této země za 51. stát USA. Počet návštěv Kanaďanů u jižního souseda klesl o 800 tisíc. No a skupina Prima dnes spustila nový sportovní kanál Prima Sport, který naváže na základy vybudované sportovní stanice Sporty TV. Divákům poskytne širší nabídku domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiových pořadů a vlastního sportovního obsahu.
9: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
0: Jak to vypadá s počasím? Aktuální teploty nejenom v Brně, ale na celé jižní Moravě se pohybují okolo 24 stupňů, občas mrak, občas sluneční paprsek. Odpoledne teploty až 28 a drobné dešťové přehánky, které jsou předpovídány nejenom na dnešek, ale na celý tento týden.
6: Hit Radio City Brno.
0: Ale v playlistu pršet nebude. Tady bude zářit sluníčko pořád, Avicii, Poetika anebo Avril. Tak pěkné dopoledne.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Legendární Avril Lavigne a její My Happy Ending dopoledním vysílání Hitrádia City Brno s pondělním datem 17. srpna. A když už mi samotný název této písně napovídá, tak si myslím, že v těch radostných zprávách bychom měli pokračovat i teď, chvíli před čtvrt na 12. A ta zpráva bude cílená asi primárně na ty, kteří o tom nevědí a kteří se třeba teď o víkendu vrátili z dovolené zpátky do Brna a vlastně už tak nějak tuší, že žádná větší dovolená je nečeká a že tak maximálně může odpoledne vyběhnout na špilas. No a nebo nemusí vyběhnout a s tím se pojí ta zpráva, ale vyjet autobusem. Protože myslím si, že spousta lidí to ocení a nejenom těch, kteří už jsou starší a životem prověření a kteří nevyšlápnou ten krpál, ale třeba i ti, kteří nemají tolik času a chtěli by se na ten Špilberg byť jen kvůli několika málo desítkám minut podívat, tak ti mohou využít autobus číslo 80, který jezdí na Špilberg každý den, každou půl hodinu od 8.30 do 21.30, od pondělí až do neděle. No a kde nastoupit? Na autobus číslo 80, na rohu parku na Moraváku naproti bance. Tam, jak jsou vlastně ty koloběžky, sdílený kola, teď je tam ještě zmrzlina, tak tam je přece ta autobusová zastávka, tak tam můžete na 80, která vás každou půl hodinu vyveze na Špilberg, nastoupit. Za mě je to super, nejenom pro ty starší, ale i pro ty, kteří jsou prostě jenom líní. A co? Tak jsme líní, no a co?

0: Ale jo, teď přece nemusíme hrát pořád jenom nějakou didžinu a rychlé věci. I Tom Walker se hodí na pondělní dopoledne. Jeho Leave Light On doznělo ve vysílání Hit Rádia Sety Brno. Za 7 minutek bude 11:30 a pravidelný posluchač ví moc dobře, co přijde. Přijdou samozřejmě tipy na víkendové akce a nejenom ty víkendové. Já vím, že máme teprve pondělí, že se teprve zbrcháváme z víkendu předchozího a že vlastně do toho následujícího ani nedohlídneme, protože máme před sebou spoustu pracovních povinností, ale já bych se na to díval úplně jinak. Kdy jindy se vlastně na víkendové radovánky zaměřovat, než právě z kraje týdne, abyste se na to mohli připravit, abyste mohli rozhodit sítě, kdo kam s váma vyrazí, koho kam vezmete. Tak leďte dál, dáme si rehab a činasky a hned potom na to vlítneme.
1: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Jestli si myslíte, že když už tedy máme poslední prázdninový měsíc v jeho druhé polovině, že už to na té kultuře bude poznat, no tak v žádném případě, protože tady se dějou věci, které byste si rozhodně neměli nechat ujít. 20. až 23. srpna probíhá v Brně, konkrétně v Birnsnově sadě nebo v parku na Moravském náměstí, festival Na prknech, dlažbě i trávě. Je to 22. ročník, který nabízí nejrůznější formy umění na místech pod širým nebem a živou divadelní scénu. Je toho hodně. Rozhodně doporučím, abyste se podívali na www.prknadlažbatrava.cz. Dále pokračuje festival Špilberk 2026, open air festival na velkém nádvoří hradu Špilberk se 4 koncerty od 17. až do 23. srpna. Takže nabídnu Kingdom Come Deliverance 2, Erik Trufas a rozhlasový big band Gustava Broma, 70. narozeniny Štefana Margity anebo Carmenu Burana. Buranu, tak jsem to chtěl říct. Veškeré informace najdete na go2brno.cz a určitě si z těch 4 koncertů vyberete. No ještě vás chci pozvat na Hradozámeckou noc na Hradě Veveří. Ta proběhne od 18. do 19.30 22.8. tady tuto sobotu. No a navštívíte při mimořádných prohlídkách základní prohlídkový okruh apartmá Prince Vasy a bude toho mnohem víc, včetně doprovodného programu hrad-veveří.cz. Informujte se.

0: Taylor Swift je za námi. A před námi rekapitulace naší dnešní dopolední tříhodinovky na Hit Radio City Brno. Otevřeli jsme to úžasnou zprávou o výuce malby a šití jihomoravských ornamentů ve Spojených státech amerických. Myslím si, že mezi pozitivní zprávy rozhodně patří i ta rekordní výstavba bytových domů, která je zaznamenána za to první čtvrtletí tohoto roku. Kofi už není, ale je nová firma, která už nabízí kafíčko na české i na Hlaváku. Navíc jsme udělali radost 3 500 korunovými poukázkami do restaurace zdarma i informací o autobusu, který nás každou půl hodinu vyveze až na samotný Špilberg. No a pořád to není všechno. Pořád pro vás mám ještě moji dnešní závěrečnou dopolední srdcovku a ta přijde už za chvíli. Počkejte si na ní.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
3: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
4: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou.

0: českou šunku od Kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zdravím, jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
2: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Jsme na konci dnešního dopoledne, na který se, přiznám se, docela těším. A ne proto, že mi končí naše společná tříhodinovka v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno, ale proto, protože vám můžu pustit něco, co jste třeba dlouho neslyšeli a co i já osobně mám moc rád. A moje závěrečná srdcovka se dnes bude týkat jednoho významného výročí. V roce 1982 totiž vyšlo první CDčko. Dali ho dohromady Sony a Philips. A prvním hudebním CD se stalo album kapely ABBA The Visitors. Já tuhle skupinu prostě miluju a protože někteří z vás už možná ani nevíte, co je ABBA a dost možná už ani nevíte, co je CDčko, tak to je taková kulatá věc, kterou jste zháněli minulý týden, abyste se přes něj mohli dívat na částečné zatmění slunce. Pojďme si připomenout tuhle legendární švédskou kapelu, se kterou se s vámi taky chci rozloučit, popřát vám krásné pondělí a protože zítra mám dopoledne doktora, takže se neuslyšíme, tak se na vás budu těšit ve středu před devátou. Tak se mějte a ve středu zdarec.

0: zlepší si náladu.
1: Zlepší si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnském Komíně v ulici Branka v úseku mezi ulicemi Hlavní a Krestenova probíhají práce na silnici a komunikace je tady neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Nejlepší evropský volejbal míří do Brna. Zažijte mistrovství Evropy žen a vychutnejte si vrcholový sport na vlastní oči. Představí se evropská špička i česká reprezentace. Buďte u toho a vytvořte hráčkám vítěznou atmosféru. Přijďte od 21. srpna do 2. září na brněnské výstaviště a vyberte si z 21 zápasů. Vstupenky v síti Ticketportal a program na eurovolleyi2026.cz.
4: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Meteorologové vydali na pondělí novou výstrahu. Varuje před silnými bouřkami, nárazy větru a kroupami na většině území, s výjimkou západních Čech. V platnost vstupuje teď ve 12 hodin. Aktuální zůstane zatím do dnešního večera. Výstraha před vznikem požáru stále platí do odvolání. Na dálnici D10 začíná další oprava. Na 4-kilometrovém úseku mezi Bezděčínem a Kosmonosy dostane levá část dálnice ve směru na Prahu kompletně nový povrch. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
11: Po dobu prací zůstane zachovaný obousměrný provoz v režimu 2+2. Dálnice D10 patří k páteřním tahům, kudy denně projede až 50 000 vozidel. Kromě samotné výměny vozovky plánujeme také údržbu mostů, zpevnění krajnic a opravu opěrných zdí.
10: Práce za 118 milionů korun potrvají necelé 2 měsíce, hotovo bude 5. října. Skupina Prima dnes pustila nový sportovní kanál Prima Sport. Divákům poskytne širší nabídku domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiových pořadů, ale také vlastního sportovního obsahu. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Skvělá zpráva pro milovníky kávy v Brně. Pojízdné stánky s kafíčkem jsou opět v jihomoravské metropoli. Po 2měsíční pauze si můžeme koupit kávu v ulici Česká a u hlavního nádraží. Koncept Coffee Coffee, který v Brně fungoval od roku 2008, obnovila brněnská podnikatelka pod značkou Kofíčko.
12: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
2: Dnes bude většinou obloha zatažená a na mnoha místech se mohou objevit přehánky, ale i bouřky. Teploměr ukazuje i 30 stupňů Celsia.

Nádherné pondělí přeju, 12 hodin 2 minuty, je tady pravé poledne, dobrou chuť k obědu a servírujeme opět 5 legendárních hitů, takže dnešní srdcovky budou opět pětichodové, no a samozřejmě dezert na závěr, tak ten už nechám na vás, záleží, co si objednáte. Srdcovka na přání dneska bude taky. Hned na úvod srdcovek, tak se vydáme do roku 2010. To se mimochodem stala událost, která tenkrát zlomila srdce spoustě řidičů. A vám možná taky. Měli jste jedničkovou oktávku? Tak už asi tušíte. Víc řeknu za chvíli. Teď zpěvačka Pink, rok 2010 a hit Fucking Perfect.

číslem jedna, Pink, přesně tohle vystihuje legendární jedničkovou oktávku s motorem 1.9 TDI. Ta byla prostě fucking perfect. Tam se nedá říct nic jinýho. Tohle byl hit z roku 2010 a právě v roce 2010 oficiálně skončila výroba tohle legendárního auta, který byl vlastně stejný jako 3310. To prostě asi už nic to nepřekoná, protože to auto normálně, já mám známýho, který najel přes 350 tisíc kilometrů a říkal, že tomu motoru pořád nic není. Tak pokud jste měli jedničkovou oktávku 1.9 TDI, tak to vám jako ze srdce závidím. A pokud vám ještě zůstala, no tak ježišmarja, tak to máte doma jako neuvěřitelný archivní kousek. To gratuluju. 2010. Tak to byl hit číslo jedna. Teď půjdeme do 90. let. A vlastně jako klidně můžeme chviličku u těch aut zůstat, protože dáme se tady jednu takovou hiphopovou věc. A vždycky ten rap a hiphop tak byl hodně spojený taky i s tuningama. Jeden čas tak na MTV, na začátku milénia, tak dokonce byl i pořad, který se zaměřoval opravdu jenom na vytuněný auta. Byl tam nějaký slavný rapper, který si vždycky vzal, našel si úplně nějaký totálně zničený auto a pak z něj udělali auto, který, já nevím, mělo třeba v sobě i bazén, jo? Nebo akvárko v motoru a tak podobně. Neuvěřitelné věci. A tak si říkám, propadli vy jste v pubertě, nebo když jste byli úplně mladý, tunění aut? Měli jste nějaký fakt jako vytuněnou káru? Pánové, co to bylo? Dejte vědět na 777-937-777. Holky, na vás jiná otázka. Chodili jste někdy s nějakým frajerem, který měl jako káru pořádně vytuněnou? A co to bylo? Nemyslím za kluka, ale jak to na vás tenkrát působilo? Jo? Přišlo vám to fakt jako sexy, bylo to skvělý. A pamatujete si ještě na to auto? Jestli to mělo vzadu nějaký velký křídlo, anebo vevnitř třeba chlupatý kožený volant? Ten obal. Dejte vědět, 777-937-777. Dneska v srdcovkách můžeme zavzpomínat i na tenhle bizár. No a když už jsem teda slíbil ten hip-hop, tak tady to je Heavy D a The T-Boys na Hit Radio.

0: Je 12 hodin 16 minut, to je taky frér, co hrál v jednom zásadním filmu, kde se taky dost řešil tuning.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Rádia, srdcovka každého chlapa, nebo většiny, tak je jeho auto, jo, o tom žádná. A je úplně jedno, kolik nám je let, jestli je nám 18 a je to první auto, anebo jestli už jsme v důchodovém věku a je to naše třeba i poslední auto, prostě pořád si ho šperkujeme a ideální situace je ta, pokud někdo do něj nastupuje, zuje si boty a vezme si bačkory. A já jsem se vás ptal, jestli jste někdy zažili éru, že jste si tunili auta. A třeba Richard píše, já jsem měl jedničkovýho Golfa a narval jsem do něj tenkrát všechny svoje peníze plus ještě peníze svých rodičů. Byla to doba filmu Rychle a zběsile 1, takže jsem měl udělaný i modrý a pak červený podsvícení. Dneska už to na silnicích nevidím, ale tenkrát to bylo dost populární. Díky za tuhle vzpomínku, zdraví Richard. Další zpráva z WhatsAppu Hit Rádia z čísla 777-937-777, to je od Andy. Čauky, bože můj, cca rok 98, měla jsem borečka a na rande se v sobotu ráno chodilo na autoburzu. Jednou to byla nějaká čupr řadící páka, indy potahy, světla, křídlo, spoiler, Škoda stovka to byla. Myslím si, že jí miloval víc, než mě, zdraví Andy. Tak to si netroufnu rozporovat, ale to dost pravděpodobný, Andy. Jirka z Proseku píše, já jsem měl Škodu 110 Erko Coupé, červený žihadlo, střešní okno, centrální zamykání, alarm, podsvícení, plno repráků a blbec se mi před 13 lety prodal. Do dneska si to vyčítám. To chápu. Kámo, to mě strašně mrzí. To jako vážně mě to mrzí. A ještě o to víc mě mrzí, že jsem ji o tebe před 13 lety nekoupil. To je jako... To je skvělý. No tak hele, Erko v kupéčku, já to úplně vidím, ty čtyři kulatý světla vepředu. No jo, no nic, tak na dálku tě objímám, slzičku teďko pustíme oba dva a ještě jako spousta dalších chlapů, co si to dokážou taky představit, tuhle ztrátu. A už je to pryč, no. Nicméně, když teda se bavíme o Erku v kupéčku, tak to jsou 70. 80. léta. Hlavně v těch 80. to tady jezdilo extrémně moc. Dokonce můj táta to měl, když já jsem se narodil v 86. Tak dáme si tedy z 80. let tady jednu dámu, která v 80. měla obrovskou kariéru a navíc dneska slaví své narozeniny. Nebudu říkat, kolik je let, ale klidně by mohla dostat od Jardy Jágra dres s jeho číslem. Belinda Carlisle na Hit Rádiu.

0: Poznali jste Kelly Family? Ano, mají i jinou píseň než Angel.
1: Srdcovky Hitradia.
0: A musel jsem jí zahrát, protože na rovinu, holky, když se tady tak jako pročítám všechny zprávy od vás, jak vzpomínáte na kluky, se kterými jste chodili, co si ujížděli na tuningu svých aut, tak nejvíc mě pobavila věta od Lenky, která píše, bylo to jako kdyby chodila s mimozemšťanem. Takže Kelly Family a láska s mimozemšťanem, nebo když se zamiluju do mimozemšťana, byla prostě jasná pátá srdcovka, tak je to i taková vzpomínka pro vás. No. A ještě si to tady tak pročítám a teď mi dokonce přišla i krásná fotka, pozor, otevírám to tady, o, tak tohle ale... Jirka posílá jedničkovou fáby, 1.4 TDIčko, andělské oči vpředu, zadní světla taky vytuněný, maska chladiče z Mikoteku, paprsková hliníkový kola, nebo paprskový hliníkový kola, zatměné zadní okna, no nádherná, to jako jo, to jako jo, to je krásný. Bože, to je skvělý. Další zpráva, tak tady je, co jsem já měl za auto, jestli jsem taky tunil. Děkuju. Já se přiznám, že jsem jako úplně netunil, ale v mých 18 letech jsem měl po tátovi Ford Escort XR3i z roku 1987 v bílý barvě. Vzadu černý křídlo a teda jako neskutečný žihadlo. A pamatuju si na dobu, kdy jsem poprvé si koupil autorádio s odnímatelným předním panelem a to byl asi jako tenkrát, no na to nikdy nezapomenu, prostě odnímatelný přední panel a dokonce se do toho mohla dávat i fleška na USB. Úplnej úlet. Tak to je moje vzpomínka. Dneska dej mu pánbu věčnou slávu, už je z něj malinká kostička, bohužel skončil až takhle, takhle ve šrotu. No, hele, krásně jsme dneska zavzpomínali, tak ještě nás čeká srdcovka na přání. 777-937-777, pište mi, co byste chtěli slyšet. A nebo co jste možná tenkrát v tom vytuněném autě poslouchali.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
4: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
3: No jako já.
4: Oční klinika Oftal.
3: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
5: Moje ruka!
6: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
7: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
11: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
10: www.u-lucerny.cz.
12: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Vážení občané a návštěvníci města Znojma, parkování je obrovský problém, který toto město sužuje už bezmála čtvrt století. Proto jsme pro vás připravili nový parkovací systém, který bude postupně měnit způsob parkování ve Znojmě na dlouhé roky dopředu. Přijďte proto, prosím, ve čtvrtek 27. srpna v 17 hodin do centra jízdárna v Louce. Dozvíte se, jak bude systém fungovat, co přinese rezidentům, co podnikatelům i návštěvníkům města. Těšíme se na vás. Zdraví vás Jiří Kacetl, místostarosta města Znojma.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Shakira a její Zoo.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my jdeme na srdcovku na přání. Mám tady zprávu od Evy, která píše: Ahoj Jiříku, byla jsem v sobotu na hudebním festivalu, co jsem moderoval, a po Vohnoutech si slíbil, že jestli si o ně někdo v pondělí napíše do srdcovek, tak mu je rád zahraješ. Sedím v práci s kolegyněmi, co na koncert jít nemohli, a kvůli tomuto přání jsme si posunuli oběd. Tak jsem zvědavá, jestli svůj slib dodržíš. Zdraví Eva. Ne, dáme se něco úplně jiného. Ne, dělám si legraci. Samozřejmě, já sliby dodržuju a řekl jsem to na pódiu, nahlas, veřejně. Vy jste si napsali, Evičko, nejsi navíc jediná, takže tady to je. Mimochodem, Vohnouti letos slaví 30 let na hudební scéně, pořád ve stejné sestavě.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Temper City, Self-Aware na Hit Radio ve 3/4 na 1. Taky vás zdravím za volant, ať už máte, nebo respektive jedete v jakýkoliv káře, tak občas je jako fajn si zavzpomínáte na ta naše úplně první auta a potom také i auta rodičů. No to většinou šlo ruku v ruce, že ta první auta jsme měli právě po rodičích. Dneska tak v srdcovkách, tak jsme vzpomínali i na to, jak jsme je tunili, jak jsme utráceli všechny naše vydělané peníze jenom na to, aby jsme si mohli pořídit třeba jenom, řeknu, blbý koberečky prostě do toho auta. No a vy zase, dámy, tak jste zaspomínali na nás blázny, se kterýma jste chodili, co si tunili auta. Dneska teda mě teda srdcovky strašně bavily a moc děkuju za všechny fotky, které jste posílali i na WhatsApp s číslem 777-937-777. Těch kár, který já tady mám, tak to je jako neuvěřitelný. To je prostě fakt jako nádhera. A dokonce mi tady ještě před chviličkou přišlo žihadlo a to je Citroën 2CV a netroufnu si říct, co to je za rok, ale tipuju to osobně třeba na nějaký jako 60. léta. Je to boží, to je nádhera. To jestli ještě jako máte doma, tak to závidím. No, srdcovky jsou pro dnešní den u konce. Samozřejmě, pokud máte rádi hity z dob minulých, stejně jako některá auta, tak dneska mezi 18. a 21. tak Káťa se na vás těší. Tam bude zase 3hodinová speciálka hitů z 80. a 90. let. Srdcovky zase zítra ve 12 hodin tady na Hit Rádiu a my nekončíme. Do 13. hodiny ještě Bruno Mars, taky Rose, stihneme Beyoncé Hello a pak nejnovější zprávy, ať víte, co se děje. Víc si poslechnete za chvíli tady na Hit Radio.
1: Podcast Chytrý jak rádio. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla.
2: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť. Ať už to jsou ty třešně, bezinka nebo meruňka. A ty jsou vlastně podstržený nebo spíš doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu tak opravdu dokáže velmi dokonale potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselinu citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
1: Chytrý jak rádio. Už teď ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a taky na webu radia.cz.
3: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovoci.

0: Snářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.
1: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Italský design, který vám zrychlí tep. Sportovní duše, kterou musíte zažít. To je Alfa Romeo Giulia a Stelvio. Zažijte čistou italskou vášeň a splňte si sen o dokonalé jízdě. Nabídka platí do vyprodání zásob. Motortek. Váš dodavatel emocí.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Hřišti Riviera. Čekají tě skvělé koncerty, hromada zábavy pro celou rodinu, charitativní běh a pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Závěru pondělního poledne, Ray Dalton, před námi nejnovější zprávy na Hit Radio.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servise z Brna a okolí. V centru Brna v opuštěné ulici za sjezdem na Heršpickou ve směru na Židenice probíhají práce na silnici. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
5: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vlaky jezdily v první polovině roku stejně spolehlivě jako loni. Přesnost spojů dosáhla 89% a zpoždění většinou nepřesáhlo 15 minut. Mírně klesl také počet zrušených vlaků. Proč se některé spoje zpožďují, vysvětluje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
7: Největší podíl zdržení vlaků připadá na pořadí jízdy vlaků, tedy například jejich křižování na jednokolejkách nebo předjíždění na silně vytížených dvoukolejných tratích. Máme sice jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě, ale jen velmi málo kapacitních tratí.
6: Skoro 80% našich železnic má totiž jen jednu kolej. Více kolejních úseků nedá dohromady více než 65 kilometrů. Rodiče stále častěji konzultují problémy svých dětí s odborníky. Na rodičovskou linku se loni obrátilo bezmála 4 000 lidí, což je nárůst o čtvrtinu. Nejčastějším tématem jsou rodinné vztahy. Rodiče často řeší i víc problémů současně. Zároveň je obtížnější zajistit pro děti navazující psychologickou i psychiatrickou péči. V centrální části Národního parku Velká Fatra na Slovensku hoří. Správa parku vyzvala turisty, aby se vyhnuli oblasti uhorské lokality Smrekovica, kudy prochází i značená turistická stezka. O víkendu pak hořelo také v Tatranském národním parku. Popradského plesa pomáhal s hašením armádní vrtulník. Teď se ještě podíváme k nám.
1: O hygienické podmínky na dětských letních táborech rodiče na jihu Moravy obavy mít nemusí. Hygienici od začátku prázdnin zkontrolovali přes 80 táborů a podobných akcí a odhalili jen 3 pochybení. V jednom případě šlo o chybu ve zdravotnické dokumentaci a ve dvou o menší nedostatky ve stravovacím provozu.
8: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
1: Obloha nad Brnem a jižní Moravou je dnes zatažená a na mnoha místech může sprchnout. Hrozí také bouřky. Měříme až 30 stupňů Celsia.
2: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Hodinku po pravém poledni pokračujeme dál. Já se jenom v rychlosti vrátím ke zprávám, když jsem slyšel úplně tu první zprávu, jak Lucie říká. Vlaky jezdily v první polovině roku stejně spolehlivě jako loni, tak jsem si jenom řekl, ach jo, tak a třeba si to někdy zlepší.
2: Hit Radio si

Finská parta Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, posloucháte Hit Radio, za chviličku bude 1:45 a maminky na mateřské dovolené, pokud teď posloucháte, tak vám jenom chci říct, že v tom nejste sami. Může to být náročný, ale podívejte se do zrcadla a řekněte si, jsem dobrá máma. I když vám to nikdo neřekne, řekněte si, jsem dobrá máma, chápu, že je toho někdy moc. Proč o tom mluvím? Byl jsem o víkendu v lékárně. A vedle mě stála maminka, co držela tak dvouletého chlapečka v náručí a slyším, jaký lékárnice říká, já vám to ale nemůžu prodat. A ona, já to ale potřebuju. A lékárnice, já vám rozumím, ale opravdu to nejde. No a tak se ta maminka otočila a říká tomu synovi, no, tak jdeme. Maminka si holt místo neurolu koupí prosecco. No a já v tu chvíli jsem koukal a říkám, jasně, chápu, rozumím, absolutně nesoudím. Tak jenom chci říct, dámy, nejste v tom sami, i když je to někdy extrémně náročný. Držím palce. Tady máte Škvory.

hit rádiu X Ambassadors s hitem Renegades. My si pamatujeme nápis Renegade, určitě, pokud jste vyrůstali v 90. tak 100%. Odpadlík Renegade, odpadlík legendární Reno Reigns, páni, to je jeden z těch seriálů, který i přesto, že už jste ho neviděli třeba 20 let, tak prostě na něj nikdy nezapomenete. Otázkou je, jestli by nás teď ještě jako bavil, ale já na něj mám teda fantastické vzpomínky a vždycky jenom vlastně jako díky odpadlíkovi, tak jsem chtěl jezdit na motorce a mít dlouhý vlasy. No, nevyšlo mi ani jedno, ani druhý. Každopádně tohle je přesně jeden z těch seriálů, který nás dokáže vrátit v čase. A pak to umí hudba. Umí to naše srdcovky mezi 12. a 13. hodinou, každý den, od pondělí do pátku. A pak to umí také naše Hit Radio 90, který non-stop vám hraje právě legendární hity z 90. let. No a u nás na Hit Radio každý den, od pondělí do pátku, mezi 8.

0: 18. a 21. hodinou. 3 hodiny toho nejlepšího z 80., 90. a také ze začátku milénia. Tak kdo ví, možná, že i dneska večer mezi 6. a 9. zazní třeba znělka z Odpadlíka. Proč ne? Napíšu to tady naší kolegyni Kátě, ať si to tam dá do poznámek a vy dobře pozorně poslouchejte a zítra tak mi to normálně nahlašte. Jo, normálně mi to napráskejte, nebuďte slušní, klidně mi to napráskejte, jestli to pustila nebo ne. Dneska mezi 18. a 21. Tady u nás na Hit Radio za chviličku. Například Divoký byl a Znamení. Nebude chybět ani Lady Gaga, tak buďte s námi.
1: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
2: Kudy?
1: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Rodinný dům Ochoz u Tišnova Brno venkov za 6 499 000. Rodinný dům v Malíkově na Svitavsku za 5 499 000. Rodinný dům v Lidmani na Pelhřimovsku za 3 999 000. Zahrada ve Skorošicích okres Jeseník za 450 000. A pozemek k bydlení v obci Dražeň Plzeň Sever za 2 290 000 korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
8: Nechceš, aby léto skončilo?

Pravda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.

0: být muži.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz

Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

Lady Gaga na pondělní odpoledne. Je 13 hodin 36 minut s vámi Jirka Pelnář. Přeju pohodový den. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio. A je to teď možná zvláštní otázka, možná vás to trošku jako zarazí, řeknete si, že jsem úplnej blázen, ale ptám se prostě na rovinu. Už máte vánoční stromek? Já vím, zní to opravdu bizarně, takhle v srpnu, ale pokud každý rok zažíváte stres s výběrem vánočního stromku, nemáte na to čas, potom na poslední chvíli berete, co mají. Pokud to stojíte v té hektické předvánoční době ve 100-metrové frontě, venku, na dešti, že jo, protože nesněží, tak já mám tip, jak tuhle frontu můžete předběhnout. Podívejte se na webové stránky nebo na mapy někde kolem vás, kde jsou stromové školky nebo oficiální pěstitelé, protože spoustu z nich už od srpna ty stromky rezervuje. Mluvím teď z vlastní zkušenosti, jo. My takhle jezdíme už pár let s naším prckem, je to už rodinná tradice. Projdeme se po lese, vybereme si stromeček, oni nám ho označí, zarezervujou a 2 týdny před Vánocema nám ho prostě jenom říznou a my si ho jedeme vyzvednout. Můžu opravdu jako říct, že ta úleva a ten klid, když víte, že stromek máte vyřešený, je před Vánocema k nezaplacení. Tak to, že právě teď posloucháte Hit Radio a tuhle informaci, berte to jako zásadní znamení ze zora. No a další znamení si dáme právě teď od divokýho Billa.

0: Zabere nám to necelou minutku, je to úplně easy. Stejně tak easy, jako je získat tank kartu od Orlenu, na kterou vám právě potom tyhle peníze pošleme. Pokud ji máte, tak v průběhu celých prázdnin až do 31.8. můžete využívat každý den od pondělí do neděle epické slevy u Orlenu, a to je koruna až 2 na litr, záleží, jaké palivo tankujete. A zároveň, pokud ji nemáte, tak od nás ji právě získat můžete. Kdybyste nechtěli čekat až do pátku, tak dneska je pondělí a s aplikací v mobilu Orlen máte tyto epické slevy korunu a 2 koruny právě i dnes. To znamená každý pondělí v apce, nebo respektive s apkou, a od pondělí do neděle s tank kartou Easy. A v sobotu můžete vyrazit na vejlet, protože budete mít od Hitrádia natankováno plnou a pak si ještě párkrát doplníte, protože těch 10 000 to vám na to vystačí. Doufám, že to bude 10 000. Mám to tady pro vás připravený. V pátek mezi 12 a 15.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaka, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1 000 km?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnském Komíně v ulici Branka v úseku mezi ulicemi Hlavní a Krestenova probíhají práce na silnici a komunikace je tady neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
5: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Potraviny mohou v Česku zlevňovat ještě několik měsíců. Očekávají to analytici, a to na základě vývoje výrobních cen, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Naopak v průmyslu sílí inflační tlaky, jak se začíná výrazněji projevovat dopad dražších surovin v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Premiér Andrej Babiš potvrdil, že vláda nedá krajům peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Podle něj mají regiony peněz dost. Hejtmani se proti rozhodnutí ohradili, tvrdí, že peníze jim podle zákona přísluší, protože pocházejí ze sdílených daní. Státní galerie budou každou první neděli v měsíci pro veřejnost otevřeny zdarma, zatím do konce roku. Oznámil to ministr kultury Otto Klempíř. Seznam galerií zveřejní jeho rezort na webu.
9: Ty volné neděle pro nás i pro ty lidi představují příležitost vrátit se na oblíbená místa, poznat stále sbírky, objevit muzea či galerie, kam se dosud nevydali, a tím pádem získává daleko silnější vztah našemu kulturnímu dědictví, než dosud, kdyby to ani nenapadlo, kdyby to bylo zastupné.
8: Jedná se zatím o 4 neděle, 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince. Teď ještě pohled k nám.
0: Skvělá zpráva pro milovníky kávy v Brně. Pojízdné stánky s kafíčkem jsou opět v jihomoravské metropoli. Po dvouměsíční pauze si můžeme koupit kávu v ulici Česká a u Hlavního nádraží. Koncept Coffee Coffee, který v Brně fungoval od roku 2008, obnovila brněnská podnikatelka pod značkou Kofíčko.
10: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
0: Dnes bude většinou obloha zatažená a na mnoha místech se mohou objevit přehánky, ale i bouřky. Teploměr ukazuje i 30 stupňů Celsia.
11: Jirka Pelnář, Hit Radio.
12: 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio a pánové, otázka na vás, co máte na sobě? Ne, ježíš, teď chápu, když jsem to řekl, tak to zní úplně jinak. Nemyslím to tak, jako když bych se ptal ženy, ahoj, co máš na sobě, tak takhle ne. Ale já jenom, že tady mám další jako docela zajímavý průzkum, který se právě týká nás chlapů a našeho oblečení. A vzhledem k tomu, že už za pár okamžiků, konkrétně za 3,5 minuty, nás čeká další díl našeho pořadu Pravda nebo Bullshit, ve kterém tohle budeme rozebírat, tak proto se ptám, jo. Takže už za chvíli tenhle zásadní průzkum.

0: Na pondělí odpoledne Chainsmokers a Coldplay je 14 hodin 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Připravte si mobilní telefony. Telefonní číslo je 777-937-777. WhatsApp Hitrádia. I dneska budu chtít vědět vaše názory. Jo? My jsme to rádio, kde to opravdu můžete říct bez obalu a na rovinu, co si o věcech myslíte. Jenom tady u nás na Hitrádiu. Vždycky ve 2 hodiny odpoledne. Tak a dneska tady mám docela zajímavý téma. Je to taky jako odlehčený, ale...
1: Vědci
0: tvrdí, že 41% dospělých chlapů se obléká tak, jak jim to vybere jejich partnerka. Tak co? Pánové, jak jsem se ptal před chvilkou, co máte na sobě? A vybrali jste si to sami? Nebo prostě to máte tak, že jdete do toho obchodu a prostě si to nekoupíte, dokud nemáte požehnání od vaší druhé drahé polovičky? Dámy, nakupují vaši chlapi sami? A nebo chodíte opravdu s nimi a vždycky říkáte, vyzkoušej si jistě tohle, tohle si neber, tohle si vem, tohle ti sluší a my se prostě jako fakt v tomhle případě oddáme jenom vám a vašemu názoru? A nebo chlapi, ještě pořád máme i nějaký svůj vlastní názor, který si troufneme v tom partnerském životě říct na hlas a projevit ho. A to je naše vlastní oblečení. 777-937-777. Zajímá mě od obou dvou pohlaví názory, jo? Dámy, jak vy? Jak to máte ve vztahu? Jestli radíte? A jestli si nechá poradit? A chlapi, jak to máte vy? Jestli si prostě musíte nechat poradit?

0: prozradit. A nebo jestli vám to vlastně jako úplně ukradený, co máte na sobě, ale hlavní je, že je vaše paní spokojená. 777-937-777 mají
1: vědci
0: pravdu, a nebo jsou úplně mimo. Zjistíme na Hit Rádiu.

0: duet Eva Farna a Miraj. Vzpomeneš si ve čtvrt na tři.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Na Hit Radio dnes máme téma, že
1: vědci
0: tvrdí, že 41% dospělých chlapů se obléká tak, jak jim to vybere jejich partnerka. Jdeme nahlédnout k vám domů. Tak první zpráva, která hned přišla, byla, já bych řekl, že to platí pro 80% mužů. Ne 41. Potom bych se možná podepsal. Uvidíme. WhatsApp 777-937-777 praská ve švech, takže budu sem dávat náhodné zprávy. Jako třeba tady. Za posledních 13 let jsem si nekoupil jediný kus oblečení. Kromě bot. Má žena má vkus a já nikam nemusím, takže tím zabiju dvě mouchy jednou ranou. Hezky. Můj muž má svůj styl a jeho styl se mi líbí. Zdraví Míša. Výborně. Ahoj, u mě je to pravda. Přítelkyně ráno vstane, dá mi vařit kávu, do koupelny mi připraví oblečení, včetně trenclů, a pak mě jde vzbudit. Takže u mě to naprosto přesně sedí. Taky dobrý mama hotel, kámo, dobrý. Ahoj, manžel si oblečení vybírá sám, máme podobný vkus, takže co se líbí jemu, líbí se i mně. Hezký den, výborně. Manžel si sám nic nekoupí. Už mu nakupuji oblečení jako jeho mamička. Tchyně obléká svého muže a moje mamka svého. Nenapadlo mě, že je i chlap, který to umí sám. Krásný den, Veronika. Jo. Na tom taky něco bude, no. Další zpráva od Péti. Ahoj, nosím, co chci, dokud nepřijde otázka, proč nenosíš to, co jsi dostal jako dárek. A to už doma nemokecám, takže i tak, no. Ale na její obranu má dobrý vkus, tak si moc nestěžuju. Chápu, Péťo, nemůžeš si stěžovat, viď? Jak je to u vás ve vztahu? Ale nemůžu si stěžovat, no, přesně. Pak je tady jedna delší zpráva od Kláry, která píše, mám doma tři děti, dva školáky a jednoho, kterému je 43 let, toho jsem si vzala. A každé ráno se mě ptá stejně jako naše děti, co si má vzít na sebe do práce. A i když to bylo zprvu romantické, už mě to nebaví. Máme dceru a syna. Dcera si do toho od malička nenechá mluvit a syna učím tomu, aby si oblečení také vybíral sám. Je někdy zoufalý, někdy je mu zima, ale do života lekce. Aspoň bude jeho budoucí žena jen jeho manželka a ne napůl i mami. Myslím, že tohle je chyba maminek, které svým synáčkům připravují vše na zlatém podnose. To bolí. Mami, slyšíš to? Tyjo, to se teda musím teď oklepat sám, no. Bože, to bylo tak pravdivý, au, že to normálně bolí. Co si myslíte vy? 777-937-777.

0: Miles Smith na Hit Radio chviličku před půl třetí odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jdeme do finále rozuzlení, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že 41% chlapů v Česku, dospělých chlapů, se obléká tak, jak jim to vybere jejich partnerka. Tak ještě než řeknu to závěrečný rezime, poslední tři zprávy z našeho WhatsAppu. Já bych svému 40-letému manželovi do toho i ráda kecela, ale jeho obléká ještě pořád matka. Manžel si sám nekoupí ani boty. Všechno vyfasuje u ní. Těžký případ. Další zpráva od Jany. Můj manžel si nakupuje oblečení zásadně sám. Chodí moderně a elegantně oblečený. Je to taková holka, ale jsem moc ráda, že tohle řešit nemusím. Že by nebyl rád, že tohle říkáme v rádiu. No a na závěr, co nekoupím, to nemá. Chodím do obchodu i s vložkou z jeho bot a kupuju mu i boty. Jak já ho miluju. Tak krásný. Tak pojďme asi úplně jako na závěr. Já si myslím, že rezime je úplně jasné. V tomhle případě
1: vědci
0: jsou úplně vedle, protože to není žádných 41%, ale troufnu si tvrdit, že to číslo je markantně vyšší. Možná klidně ještě jednou tak vyšší. Tak děkuju za to a zítra ve 2 odpoledne další zásadní průzkum, který nám přinešou naši
1: vědci.
0: Tak zase zítra.
2: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
3: Partners Banka.
2: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
9: Nejlepší evropský volejbal míří do Brna. Zažijte mistrovství Evropy žen a vychutnejte si vrcholový sport na vlastní oči. Představí se evropská špička i česká reprezentace. Buďte u toho a vytvořte hráčkám vítěznou atmosféru. Přijďte od 21. srpna do 2. září na brněnské výstaviště a vyberte si z 21 zápasů. Vstupenky v síti Ticketportal a program na eurovolleyi2026.cz.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni
3: ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Desire na Hit Radio ve 14 hodin 37 minut a bouřky opravdu dorazily. V Česku teď lítají hromy, blesky, ale jako z konve, tak snad vás to někdy nečekaně nezastihne, nebo se blbě neseknete v koloně na silnici, ale zase v autě jste aspoň v bezpečí, jo. Ta výstraha před bouřkama ještě nějakou dobu potrvá a jak tak koukám na předpověď počasí, tak další dva týdny, tady je to zatím samej déšť. Na jednu stranu je to super, na druhou stranu je to docela paradox, protože ode dneška tak má Andrej a naše vláda obnovit nějakou skupinu a mají začít řešit sucho v Česku, no tak na to koukám, si celkem zbytečně teď. To brzo. Naše vláda trošku připomíná mého čtyřletého syna, ten taky vždycky přijde nějakých 10-15 minut potom večer, co se vyčistí zuby. Teď já mám ještě hlad, já bych chtěl večeři, tak no jo, no, tak příště.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

0: ve 14 hodin 3 a 40 minut. Naše odpolední show se na vás už těší, začínáme přesně v 15 hodin. No a do té doby tak Zitu nabídnu ještě například Walk the Moon a nebude chybět ani Bob Sinclair. Dáme si tam trošku letní muziky, ne, když nám venku prší a na leto to teď nevypadá. Ale jak říkáme, zaplať vám za to, aspoň zase ten trávník trošku poroste. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra mezi 12 a 15 ve 12 hodin zítra opět srdcovky. Tak se smějte.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii.

0: Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zdravím, jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
3: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno pokračuje odpoledním vysíláním. Hezké pondělní odpoledne vám. V tuto chvíli přeje David Máčela.
1: A Peťa Březinová. A víte, kdo má dneska svátek? Já.
0: Dobře, řekla jsi to sama. A co jako teďka očekáváš?
1: Mně se strašně líbí, že já na všechny svátky zapomínám. Víš co, mně to je vlastně úplně jedno, kdo má svátek. Ale hlavně je teďka...
0: Takže ti nikdo nepopřál? Nikdy?
1: Popřál, to je jasný. Ale já totiž moc svátky neslavím.
0: Řekni, co jsi dostala?
1: No, dostala jsem od Davčí lázeňské oplatky.
0: Z Luhačovic.
1: Z Luhačovic je. A potom jsem dostala gumítky, ty mám nejradši. A potom jsem dostala, ještě něco čokoládového a to už jsem sežrala.
0: Prosím vás, kdo znáte Petru Březinovou, tak ji napište, to je Tomanová, jo, bývalá Tomanová. Napište ji, ona bude mít určitě radost. I když svátky neslaví, že? Ale musela to tady propálit na první dobrou. Dobře, no, tak si to řekla, tak už se k tomu nedostaneme a už to nebudeme řešit. Pojďme na cesty. Před 15. hodinou nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Dívám se na D2, protože tady směrem od Bratislavy na Brno bourala v koloně dvě osobní auta. Ta kolona na místě sahá až ke sjezdu na Modřice, takže se tady stopro zdržíte. A ještě D1, 193. Tady taktéž se bouralo v koloně střed osobního auta s nákladním ve směru na Vyškov, 193. kilometr, a je to před sjezdem na Vídeňskou. Šťastnou cestu, ať jedete kamkoliv. Doufám, že to bude hlavně s tím nejmenším zdržením a bez komplikací. Pokud by se však cokoliv objevilo na vaší trase, ozvěte se 720 890 848. To je náš WhatsApp.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
4: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
5: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
15: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, přeju hezký den. Česko dnes odpoledne a večer zasáhnou silné až velmi silné bouřky. Na Moravě, ve Slezsku a na Vysočině platí oranžová výstraha. Hrozí vítr kolem 90 km v hodině, kroupy a přívalové srážky. V Čechách výstraha končí v 18 hodin, na Moravě a ve Slezsku až v 9 večer. Potraviny v Česku mohou zlevňovat ještě několik měsíců. Očekávají to analytici na základě vývoje výrobních cen. Ty dnes zveřejnil Český statistický úřad. Naopak v průmyslu sílí podle odborníků inflační tlaky. Jak se začíná výrazněji projevovat dopad dražších surovin v důsledku konfliktu na Blízkém východě? Mnozí Kanaďané se rozhodli bojkotovat cesty do Spojených států. Jde o reakci na nová cla i na politické kroky Washingtonu, ke kterým patří výroky Donalda Trumpa o možné anexi Kanady či označování této země za 51. stát USA. Počet návštěv Kanaďanů u jižního souseda klesl o 800 tisíc. A závěrem sport. Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v první nominaci na duel druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti USA. Na tiskové konferenci to dnes řekl kapitán Tomáš Berdych. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně.
1: No a mnozí z vás už mají pracovní pondělí za sebou, tak třeba spěcháte na šalinu a my pro vás máme jako vždy aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
11: Pěkné odpoledne všem posluchačům. V Brně očekávejte zdržení kolem 15, ojediněle až 20 minut z důvodu stavebních činností v oblasti Horní Heršpic a Komárova. Dotčeny jsou zejména linky 49, 50, E50 a 67. Kromě těchto nepravidelností nevidujeme žádné jiné výraznější narušení provozu. Ostatní linky jezdí se zpožděním převážně do 7 minut. Od dnešního rána začala další etapa tramvajové výluky při ulici Knížské. Linka 1 je ukončena v zastávce Pisárky. Linky 3 a 10 již jezdí po svých standardních trasách při zastávku vozovna Komín do Bystrce. Do středy jsou ukončeny v zastávce Zoologická zahrada, poté pojedou až na Rakoveckou. Mezi zastávkami Pisárky a vozovna Komín je zřízena náhradní autobusová linka X1. Podrobnosti o této výluce, stejně jako o všech ostatních změnách v dopravě, naleznete v naší mobilní aplikaci Dopomobo Info a na webu dopomobo.cz. Z dispečingu dopravního podniku Jan Vojta.
16: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
0: Peťa kontroluje, co se děje za okny a proto má pro nás aktuální předpověď počasí.
1: To je pravda, já jsem se radši podívala z okna, abych něco neřekla, jenom že se tupě koukám jako do telefonu, do nějaké aplikace. Aktuálně měříme v Brně a okolí něco okolo 28 stupňů, ale ochladí se, protože když se koukám přímo na radar, tak vám řeknu, že by mělo začít pršet tak ve 3/4 na 4 a jako žene se sem jako pěkná bouřka, jo. Mm. To je jako, že určitě, akorát, že se možná stane to, že ten největší mordor, který bude, tak bude přímo jako pod náma, takže možná nás se to úplně nedotkne, ale ochlazení přijde.
0: Ale něco by přijít mohlo, hlavně ten déšť, který tak jako všichni očekáváme, no a doufáme, že nepřijde nějaká jako brutální bouřka, že by nás třeba vypli.
1: Jakože no,
0: že by se vypla elektřina, že bychom nehráli.
1: To bychom si povídali hru za strašný příběhy.
0: No ale nikdo by nás neposlouchal.
17: Hit Radio City.
0: A byla by to škoda, protože v tuto chvíli startuje pondělní odpolední show. S vámi David, Peťa a užívejte dál pondělí s námi. A teď taky s Edem Sheeranem. Za chvilku i Ale Farben a probereme první téma dnešního dne. Reklamace jídla a pití.

0: Uši chytrá Radio City Brno, pondělí v plném proudu, jste možná někteří na cestě do svých domovů po náročném pracovním vytížení, Peťa by řekla bídné pracovní pondělí.
1: Ano.
0: Možná, že přemýšlíte, jestli si zasloužíte zajít do restaurace na něco dobrého,
1: nějak to
0: zakončit to náročné bídné pondělí nějakým dobrým jídlem, nějakým dobrým pitím. Otázka je, jestli půjdete tam, kde vám bude chutnat, jestli budete spokojení. A to je otázka od nás na vás, když vám nechutná, když je prostě něco v té restauraci jako špatně. Stěžujete si, jdete za obsluhou a reklamujete to jídlo a pití?
1: Já teda vždycky, nevím jak vy posluchači, já vždycky. A ty ne?
0: No je to tak nějak v nás zaryté, že je nám to blbé.
1: Hmm.
0: Rozumíš, nechceš si stěžovat, nechceš dělat dusno.
1: No je ti to blbě, ale pak je ti blbě.
0: No, to je taky fakt. Dneska nám málem bylo blbě po kávě, jo. Moje story z rána, šli jsme se svojí přítelkyní na kafe, nebo ona si ho dávala teda, bylo to takové to klasické kafe na ledu, cold brew, nebo tak nějak se to jmenuje. Ona se napila a říkala, tyjo, tam je něco špatně. Tak jsem se teda i napil já jako nekafař a říkám, to je fakt divný. A přišli jsme na to.
1: Jakože to bylo kafe nebo nebylo?
0: Bylo to kafe, které ale bylo nějak jako zkažené. A my jsme tomu nechtěli věřit, protože to je vyhlášená kavárna na Slovaňáku. Byli jsme tam několikrát, neměli jsme nikdy problém. Tak teďka začala vlastně debata a diskuze, jestli to půjdeme reklamovat. Ale ne s tím, aby jsme dostali peníze zpátky, ale spíš dát jako feedback, zpětnou vazbu tomu podniku, aby oni věděli, že je něco špatně a aby to kafe nenalívali někomu dalšímu, kdo by mohl napsat tu špatnou recenzi a poslat to dál.
1: Ale to je dobře, že jste to udělali.
0: Takže
1: to
0: jsme šli, řekli jsme normálně hezky pánovi, že prostě co to je za kafe a že jako se nám to nějak jako nepozdává, že máme pocit, jak kdyby tam byly nějaké minerální vody v tom nalitý. No a on nám dal za pravdu. Napil se a říkal a uznal, tyjo, to je nějaké jako slané. Takže peníze jsme ani vrátit jako nechtěli, ale měli jsme dobrý pocit z toho, že jsme prostě se ozvali.
1: No a vem si, že byste se neozvali. Tím pádem by se stalo to, že on by to kafe nalíval celý den. Potom by třeba ta frustrace rostla, že lidi by to taky neříkali, pak by si to řekli mezi sebou a chudák pan kafař, tak ten by za chvilku měl prázdno a nevěděl by proč.
0: To je ono.
1: Takže to je přesně ten důvod, proč je důležitý se ozvat. Já se v tomhle snažím dělat osvětu, jo? A jakože mě nakoupila jedna situace, kdy jsem si zase u moře objednala mořský salát, dostala jsem brambory a krabí tyčinky, takže jsem to vrátila, úplně jsem byla naštvaná a od té doby to dělám vždycky. Takže jako moje rada je, dělejte to. Ale děláte to?
0: No, děláte to? Dejte nám vidět, jestli reklamujete jídlo a pití, když jste nespokojení v restauraci. Já si pamatuju, že v Rakousku, když jsme šli na nějaký výšlap, tak tam jsme měli nahoře v nějaké té chajdaloupce vývar, jsme si dali s přítelkyní a tam jsme zase našli mravence. A nechtěli jsme se úplně, nebo takhle, já jsem nevěděl, jak se řekne mravenec německy, takže já jsem to nechtěl řešit, protože bych to jako vysvětloval hodně dlouho.
1: Já už jsem to našla v době umělé inteligence. Entschuldigung, aber ich habe Ameisen in meiner Suppe.
0: Tak příště vím aspoň.

0: hlas. James Arthur na Hit Radio City Brno, to mi připomíná, že se blíží superstar a právě James Arthur je talentové soutěže. Takový
1: je talentovaný
0: výtvor.
1: A byl vyplivnut z talentové soutěže.
0: Tak, tak. No, vyplivnut. Doufám, že vy neplivete jídlo v restauraci, když vám nešmakuje, ale že se prostě zvednete a jdete to říct jako zpětnou vazbu obsluze, kuchařovi. Nechceme, abyste dělali zbytečné dusno a abyste to dělali s každým jídlem. Já si třeba vybírám hospody a restaurace, kde mi šmakuje, takže tenhle problém většinou neřeším. Ale občas se najde, že se něco nepovede. Že, já nevím, je to jídlo třeba studené.
1: No jasně, ale ozvat se, to je naprosto v pořádku. A my jsme se i vás ptali na váš názor. Takže na náš WhatsApp 720 890 848 přistály nějaké ty odpovědi a první je od Jirky.
2: Pravděpodobně, když budu nespokojený v restauraci, tak mi třeba nebude chutnat jídlo a nemyslím si, že za to může ta servírka, která je pro mě v tu chvíli tou kontaktní osobou, které bych to měl sdělit a nebudu jí kazit den. Všichni jsme jenom lidi, může se stát, zaplatím, jdu a zkusím to příště znovu.
1: Ale jako jo, ale zase jako, když on mu to nebude chutnat, tak si tam řekne, že tam přijde znova, ale spousta lidí už nepřijde znovu do té restaurace, když mu tam nechutná.
0: A nebo co, když to bude teda studené?
1: No, tak...
0: Tak jako přece, ty si za to zaplatíš, no jo, a platíš si za to, abys dostala studené jídlo?
1: Já jsem si jednou nechala ohřát noči s parmazánovým chipsem, ale pak se z toho chipsu stal jenom rozplzlej sýr, no, tak radši neohřívat.
0: Co Simča?
3: Já se určitě ozvu, řeknu to slušně a hezky, protože paní čišnice nebo pan čišník, který tam je, tak za to nemůže, můžou za to v kuchyni, takže bych to ráda řešila s kuchařem.
1: No jasně, že jo, s kuchařem, ale jako ne vždycky jako můžeš jít kuchařovi do kuchyně, halo, já mám problém s jídlem.
0: Víš, kolik kuchařů nás teďka poslouchá a říká si, ty, co to tam řeší v tom rádiu.
1: Ale to je dobře, tak jako, já nehážu všechny do jednoho pytle, no.
0: No však jo, tak Simča samozřejmě to nenechala jenom tak a ještě nám... Domluvila jednu hlasovou zprávu, která s tím souvisí.
4: Když já blbě uvařím, tak to doma taky pak poslouchám.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
9: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
10: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
11: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
12: Milí znojmáci, zajímá vás, jak bude v budoucnu fungovat parkování ve Znojmě? Co se změní pro rezidenty, podnikatele i návštěvníky? Zveme vás na veřejné projednání návrhu nového parkovacího systému, které se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna od 17 hodin v centru jízdárna. Součástí bude také představení připravované karty občana a výhod, které přinese obyvatelům města Znojma. Přijďte se seznámit s tímto návrhem, zeptat se na vše, co vás zajímá a podělit se o své připomínky. Váš názor je pro nás důležitý. Těšíme se na setkání 27. srpna od 17 hodin v jízdárně. Jakub Malečka, místostarosta města Znojma.
8: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Plamen od Káti Marie Tiché potěšil tady na Hitradio City Brno, ale plameny, které jsme viděli na videích z Chorvatska, tedy z nejoblíbenější pořád, si myslím, že to tak platí, destinaci pro dovolenky nás, Čechů, tak to nebylo nic moc hezkého teda, no. Déšť tam je potřeba.
1: Já jsem viděla ty záznamy a hlavně jsem koukala, že nějakých 300 Čechů tam bylo v Omiši. A jako ty záběry byly hrozný, protože když si vezme, že nevíš, kde se vynoříš, kde už jako jak se to rozfoukalo, protože tam byl vítr, tak najednou se můžeš ocitnout někde, z čeho nebude jako úniku. Že jo?
0: Pokud máte zkušenost, vrátili jste se z Chorvatska, byli jste třeba někde, bydleli jste někde blízko, tak klidně můžete zavolat, ozvat se na náš WhatsApp 720 890 848. Na co ale my tady s Peťou čekáme, a nejenom my, ale asi i vy všichni zemědělci a úplně všichni, tak to je déšť. Peti, jako hlavní jako meteoroložka odpolední show, jak to vypadá?
1: Vypadá to tak, že se to blíží velmi závratně, to spíše takhle roz.
0: Takhle, máme info, že na Znojemsku nebo ve Znojmě už se nám rozpršelo.
1: Já bych chtěla říct, že mi to ukazuje, že v Brně už prší, akorát, že když se podívám z okna, tak si tím jako nejsem úplně jistá.
0: A já bych tomu i věřil, protože jsme si tady jako rozsvítili ve studiu, protože ta tma, která přišla ven... Tak jakože takhle, dejte vědět, co my tady budeme špekulovat a vymýšlet.
1: Jo,
0: dejte
1: kde všude, vědět. V jakých městských částech Brna aktuálně teď prší? Kde víc, míň, klidně to natočte, my to klidně přesdílíme, budeme za to rádi. Jo, a ta velká bouřka opravdu přijde a bude to 15:50. Ale já si myslím, že podle mě už se celý Brno modlilo, aby ten déšť přišel a ono to vyšlo.
0: No, tak buďme vidíš to, rádi. Vidíš to. No, máme tady Ondru, našeho kolegu ve studiu, ty jsi kamá z Židenic? No, tak jedeš domů teďka už, že?
1: Nejede.
0: Tak zavolej tvoji, jak to vypadá v Židenicích, ať víme, ať máme info. Backstreet Boys vám posíláme teď, zítra jde asi ty Brno, návrat do 90. let.
1: Mně se líbili kluci, mně se líbili moc kluci, už

0: Tenhle song, který vám dáváme na Hit Radio City Brno od Nelly Furtado, je přesně taková zvláštní směsice tajemná napětí, přitažlivosti. No a jako teď teda, ty to nevidíš, jo, protože ty sedíš zády k oknu, ale to, co začalo teďka na brněnské výstavišti,
1: to je masakr.
0: My jsme říkali, že chceme déšť.
1: A máme ale k tomu ještě moc velký vítr, takže jestli máte malinkýho psa, tak ho rozhodně připoutejte na vodítko, protože by vám jinak uletělo, jako fakt. Nejenom vlasy, ale i pes.
0: Jako buďte fakt dopatrní, protože já si myslím, že hasiči ti jako půjdou do akce za chvilku.
1: No ale počkej, my jsme tady řešili hudbu a zase jsme řešili počítač.

0: myslíte
1: zajímavý nástroj, jo?
0: Jo, zajímavý nástroj.
1: Jakože netradiční nástroj?
0: No, pro mě je to netradiční nástroj. Já jsem si dokonce musela vyhledat, jak to vypadá.
1: Mandolína?
0: A to je dobrý tip. Ale ne.
1: Tak ten, takový ten... takový to dlouhý, do čeho foukáš.
0: Jako fakt, to si děláš srandu. Ano, pozoun.
1: Pozoun?
0: Jo, to je ono.
1: Já jsem myslel něco jiného.
0: Ale je to taky, že to do toho foukáš a takhle děláš rukou, jakože to natahuješ. Máš
1: dobře,
0: pravdu.
1: Dobře. Imagine Dragons nám zahrají taky na spoustu hudebních nástrojů. Zala Rásen se u toho bude vrtět. No a my se dost možná taky budeme vrtět, pokud nám tady Blesk švácne přímo do studia, protože ano, už i blesky tam lítají. Tak dejte vědět, jak to vypadá u vás počasím. No a hlavně opatrně, dávejte na sebe pozor.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
6: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
5: No jako já!
6: Oční klinika Oftal.
5: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
7: Moje ruka!
8: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
9: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva. Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
10: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
9: www.u-lucerny.cz.
11: Nechceš, aby léto

0: voda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Vážení příznivci pěnivého moku a dobré zábavy. Dorazte 22. srpna do Újezdu u Brna a budete nadšení. Pivní festival v Újezdě u Brna. Už odpoledne to rozpálí Bob Schmidt a Accept Tribute z Nojmo. K dispozici bude několik druhů pivovarů, jídlo, večer živá hudba a skvělá zábava. Takový jsme pro vás připravili pivní festival v Újezdě u Brna. Festuj.cz 22. srpna od 16 hodin na hřišti za Soklovnou v Újezdě u Brna a na Festuj.cz.
2: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zakončujeme další hodinu. Ne další, ale vlastně první hodinu naší odpolední show s Davidem a Peťou.
1: Kdyby tak každý zakončoval jako ty z Vepřo Krendl Zelo, co jsi měl.
0: Jo, tak to jsou zbytky z víkendu, je potřeba to zpracovat, ne? Tak když vaříš o víkendu, tak přece nevaříš na jeden den, ale musíš udělat nálož prostě na dva dny, na
1: tři. A ty děláš, jak kdybys to vařil ty, ale...
0: Dobře, tak byli jsme u babičky, no. Dostal jsem, přivezl jsem si z Valašska výslužku a ještě dokonce i vajíčko.
1: Je, od to šťastných slepiček.
0: Tak co vezete vy kam teďka v autě? Možná sami sebe domů, tak doufám, že v pořádku dorazíte tam, kam máte. Protože jako co si budem, ta viditelnost je teďka horší na těch místech, kde nám prší, tak samozřejmě stírače doufám stírají. Doufám, že hezky vidíte. Nezapomeňte vy, abyste hlavně byli vidět, to znamená světla rozsvítit, nejenom abyste viděli na cestu, ale hlavně, aby vy jste byli nepřehlednutelní. No a pokud se někde bourá, tak na to mám také odpověď. V tuto chvíli pouze připomínám nehodu na D2 na druhém kilometru směrem od Bratislavy na Brno, kde došlo k nehodě dvou osobních aut přímo v koloně. Ještě tady mám informaci o problémech v Černovické ulici v Brně u křižovatky se Svatopetrskou, kde překáží porouchané nákladní auto. Pokud pojedete na výjezdu z Modřic směrem do Ořechova, tak tady bourala dvě osobní auta, tak na to taky pozor. Šťastnou cestu 720 890 848. Dejte vědět, jak to vypadá právě na vaší trase.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Ach, ta Itálie, kde je každý den malé dobrodružství. A teď, aby bylo ještě grande, je tu nový Fiat Grande Panda. Větší, odvážnější a stejně ikonická jako váš oblíbený ranní šálek espressa. Vezměte ji nahoru k moři nebo jen na to nejlepší gelato ve městě. Nový Fiat Grande Panda, protože život je příliš krátký na nudu. A Fiat ví, jak žít.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
12: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Ministryně financí Alena Schillerová bude s ministry jednat o výdajích a úsporách v příštím roce. Návrh státního rozpočtu předloží vládě do konce srpna. Poté očekává další jednání v kabinetu. Premiér Andrej Babiš dříve uvedl, že schodek bude významně pod 400 miliard korun. Letos stát plánuje deficit 310 miliard korun. Drama se odehrálo při startu Boeingu Vietnam Airlines z Mnichova do Hanoje. Na jeho palubě bylo 287 lidí. Plně obsazený letoun se podle předběžných odhadů vznesl až více než 100 metrů za koncem runwaye a ocasem se dotkl dráhy. Letadlo se následně bezpečně dostalo do vzduchu, ale kvůli problému se muselo vrátit zpět na letiště. Tisíce lidí na indonéském ostrově Flores stále čekají na pomoc dva dny po silném zemětřesení. Otřesy si vyžádali nejméně 68 obětí, přes 200 zraněných a poškodili stovky domů i dalších budov. V nejhůře zasažené oblasti dál platí stav nouze a záchranáři pokračují v pomoci obyvatelům. A jdeme na sport. Čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do bojů o cenné kovy Kristina Sasinek-Maky. V běhu na 1500 metrů ale skončila sedmá. Česká rekordmanka zaostala o jedno místo za svým nejlepším výsledkem.
1: Já doufám, že jste moc nezmokli, když jste utíkali na zastávku Šaliny, ale máme pro vás stále aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
13: Hezké pondělní odpoledne. Zpoždění až 20 minut evidujeme na spojích linek 49, 50, E50 a 78, a to z důvodu dopravních omezení v Horních Heršpicích a u Olympie. Dále evidujeme nepravidelnosti na okružních linkách 44 a 84. A nyní kvůli silným bouřkám také se nepravidelnosti mohou vyskytnout na tramvových nebo trolejbusových linkách. Nicméně tyto situace velmi rychle řešíme a na tratě nasazujeme záložní vozy. Tedy zpoždění nedosahují vyšších hodnot než 10 minut. Všechny aktuální informace naleznete jako vždy v aplikaci DPMV Info nebo na našich profilech na Facebooku a na sociální síti X. To je pro tuto chvíli ode mne vše. Loučí se s vámi Radek Lang.
2: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
1: Krásně se nám po bouřce ochladilo na 25 stupňů. Co se týče toho, jestli dostaneme nějaký další bouřkový nášup, tak je to dost možný, protože se na nás něco žene, ale to je jako hudba budoucnosti nebo další hodiny a půl. Uvidíme, co přijde. Každopádně já už úplně cítím ten čerstvý vzduch, že po dlouhé době.
0: Já zase cítím to, že to budu mít bez práce, protože jsem měl aspoň umělo auto, které jako s bílou barvou už nemělo nic společného. Takže v pohodě, já jsem spokojený.
1: Tak buďte buďme spokojení a čekáme další bouřku.
10: Hit Radio City Brno.
0: Ano, jestli chcete umýt auto, tak ven s ním z garáží. Budete to mít bez práce. David Peťa s vámi, hezké pondělní odpoledne všem.

0: Zdravíme naše nejlepší posluchače, posluchače Hit Rádia City Brno, David, Peťa s vámi, načali jsme další společnou hodinu, pondělní odpolední show. A máme tady někoho, kdo řeší bydlení, kdo prostě stejně jako my nemá na pozemek, natož na barák. Takhle, tady paní Březinová bude stavit, ano. Ale to jenom proto, protože se dobře provdala.
1: Ne, já taky musím vydělávat hodně korunek, víš, jako, to dá prostě práci. No ale příští rok, jakože, když Bůh dá, tak příští rok budeme stavět, no, ale není to sranda.
0: Není to sranda, jako my nechceme tady vědět, jestli máte, nemáte, to je každého věc, ale zhodneme se asi všichni na tom, že to není nic levného a že byty jsou prostě drahé. Tak my jsme si řekli, že vám dáme náhradu a teďka to možná bude vypadat, že pracujeme pro nějakou zahraniční realitní kancelář, protože ta alternativa, kterou vám teďka chceme dát, je ze zahraničí.
1: No jasně, protože vemte si, že třeba Praha a Brno, ono to ty ceny jsou jako stejný, jo. Ale koupíte si 2KK, nějaký jako sice hezký byt, ale za 11 milionů, jako kde jsme?
0: No, kde jsme?
1: Kde jsme? A kde jsme byli?
0: Jsme v Česku.
1: No a kde jsme byli ale takhle před 15 lety? Schválně si tipněte, kolik takový byt, teda 2KK, teď stojí 11, tak kolik stál před 15 lety?
0: 4.
1: 4. Ha, 2.
0: No, ještě míň.
1: Ještě
0: no,
1: míň o polovinu.
0: No pozor, ale to, proč vám tady mluvíme o těch bytech a tak dále, tak ty alternativy, pojďme, za 12 milionů říkáš v Praze 2KK nebo v Brně.
1: Jo. A já bych radši přitlačila a koupila si za 15 domek na Mauriciu. A pozor, 277 metrů čtverečních.
0: Takže ještě
1: jako tam
0: 3 miliony, 3 miliony ještě přidáš a máš na Mauriciu.
1: Ale to je nádherný. Když na Mauriciu, tam jsou jako luxusní dovolené, tam jako tam můžete hrát na schovku. Mm. No. Nebo když máte rádi hory, tak můžeš ještě nabídnout Rakousko. Tady je to jako 11 milionů, krásný domeček, takovej ten, jak se mu říká, no to není jako tiny house, prostě krásný rakouský domeček a taky za 1170 metrů a úplně jako v krásné přírodě s výhledem na hory.
0: Aha.
1: Tady budete, když si to koupíte třeba v Praze, tak budete mít výhled na souseda. To nechcete.
0: A mně se tam, jako mně by se líbilo něco ve Španělsku. Máš tam něco v nabídce ve Španělsku?
1: Ve Španělsku mám...
0: Jich Španělska.
1: Tady Costa del Sol, no tak to už vypovídá z názvu, že tam bude hodně svítit sluníčko. A to je taková ta obrovská otevřená terasa, 12 milionů, 3KK, ale 108 metrů. Jej!
0: Takhle, v Brně je krásně, byty jsou tady drahé, to je, to jo, tak prosím pěkně, až pojedete na dovolenou, zase někam do zahraničí, na dovolenku, jo, tak podívejte se pořádně kolem sebe, jestli se tam náhodou nějaká hacienda neprodává, jestli vás to nevyjde levnějíc než v Česku.
1: A prosím, a ty si taky podívejte kolem sebe, třeba po kanceláři a tak, pokud je tam někdo, kdo vlastní nějakou vilu někde v zahraničí, tak my dva se hlásíme, my bychom tam jeli.
0: Tak.

0: To ti je tak krásné tohle poslouchat. Fergie na Hit Radio City Brno, píseň, která se hodí podle mě do tohle dnešního, už můžeme říct vlastně propršeného odpoledne.
1: Uplakaného.
0: No, program na dnešek vyřešený, být prostě dál s Hit Radio City Brno, protože venku se stejně, když nám teďka začalo pršet, nic dělat nedá, i když už nám neprší.
1: No, no, možná jako bude, jo. Mně se líbí, jak jako fakt jako tady se zabýváme tím počasím, ale pokud jste měli třeba v plánu někam jít na nějaký jako open air, jo, někde, kde jako je program venku, tak samozřejmě vám to může zavařit, ale když se podívám, kam vás pozveme za chvilku, tak se vám to bude moc líbit. Jestli je tady mezi námi některý posluchač, který hrál hru Kingdom Come Deliverance 2 nebo i 1, tak jako rozhodně leďte Hit Radio City Brno. A pokud to neznáte, tak leďte taky, protože to je to nejlepší, co můžete si zahrát a hlavně jak zjistit i českou historii.
0: Já to nejsem a jsem na to moc zvědavý, co pro nás máš. V každém případě jsem chtěl ještě říct něco k tomu počasí. Jo, je to venku ta akce?
1: No právě, je to venku, no.
0: Tak, tak budeme se modlit. A kdy to je?
1: Je to dneska a zítra.
0: Dneska a zítra?
1: No.
0: No, tak snad už bouřky už nebudou.
1: No, já doufám.
0: Co ale bude? To je muzika. Helena Zeťová a Alex Warren. Za pár minut tady u nás v odpolední show.
2: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
3: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
4: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
11: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Takhle hraje Hit Radio City Brno v pondělí 17. srpna, kdy slaví svátek Petra.
1: Já tedy slavím moc.
0: Moje sestra, moje kamarádka, moje kolegyně a taky kamarádka.
1: A moje tchyně.
0: Moje tchyně je taky Petra.
1: Ano, my se jmenujeme jakože úplně stejně, i s příjmením.
0: No a byť svátek neslavíte, tak to můžete letos oslavit a kde jinde, než na nějaké krásné akci. A to je třeba koncert Pod širým nebem, který se odehraje na Špilberku.
1: Jo, to je pravda. Kdybych já mohla, nebo kdybych už na tomhle nebyla, tak na to rozhodně jdu, protože dneska večer...
0: Jsi na tom byla už teda?
1: Já už jsem na tom byla. To je totiž krásný, jako tam uslyšíte soundtrack ze hry Kingdom Come Deliverance 2, jo? No.
0: To je ono, jo.
1: To je prostě top. Já to miluju.
0: Tak z pohádky.
1: No právě, ale ona to je taková pohádka. Protože to je z českých jako dějin z počátku 15. století. Jo,
0: jo, a je to je tohle.
1: No a je to období po smrti Karla IV. Kdy vládl jeho syn Václav IV. Jenomže my víme, že ten Vašek nebyl úplně ideální. On byl takový, že měl rád večírky, pártošky a tak. No a to se jako lidem moc nelíbilo. Takže jeho brácha, Zikmund Lucemburský, se mu snažil ten trůn ukrást. Jo, takže on ho zajal, toho Vaška, teď si dáme takový českou historii, si tady dáme. On zajal Vaška, aby si mohl tady tu českou zemičku pořešit sám.
0: Ty, já nechceš učit děják, já si myslím, že bych tam jako nespal v tom dějepisu, tak jak jsem vždycky spával, ty to říkáš tak docela zajímavě.
1: Já bych to chtěla dělat, mě totiž zajímají dějiny a je pravda, že když jsem měla paní učitelku, která to fakt poutavě vyprávěla, tak si to pamatujete doteď, no.
0: Navíc, tato krásná akce, vlastně spojená s historií, se odehrává na místě, které je nejvíc spojené s historií, a to je hrad Špilberk. Mimochodem, když jsme u těch hradů, tak na Veveří, tedy na hradě Veveří, kde jsme si užívali před pár dny festival Hrady.cz, tak tam proběhne hradozámecká noc.
1: Ano. Ano. A je to jako večer, no jako takhle, já bych se tam večer bála, ale pokud máte pro strach uděláno, tak rozhodně tam běž, utíkejte. A potom ještě na takový...
0: A kdy
1: jako
0: to bude na tom Veveří?
1: No to já vím, ale...
0: 22.8. v sobotu.
1: Tak díky, že jsi to řekl, protože ještě vás můžu pozvat na Prknech dlažby i trávě.
0: Jo.
1: Super festival ke konci léta, začíná 20. až 23. srpna.
0: A pořádá to Turistické informační centrum. David Guetta, Sia, teď z Hit Radia City Brno. Hezké odpoledne všem.

0: Chili Peppers pro pondělní odpoledne, zítra Rea City Brno. V době, kdy už jste dost možná, tedy pravděpodobně drtivá většina z vás, z práce doma. Co vaše práce? Baví vás? Jste spokojení? My tady pro vás máme teďka žebříček vůbec těch nejhorších profesí, tak abychom si té naší práce vážili víc.
1: No a co si myslíš, že na té, já mám pro vás tři takové jako nejhorší profese na světě, jo? Na světě. Co si myslíš, která bude jako mezi něma? Máte nějaký třeba i vytip?
0: Tak asi takové to. Takové to neoblíbené, teda aspoň myslím si v populaci, že to je neoblíbené, třeba hajzlbába.
1: Jo, tady je, jakože v podstatě máš pravdu, protože tady je čistič přenosných záchodků. Takže ne přímo hajzlbába.
0: Takže to jak? Normálně ano, jezdíš čistič po těch festivalech,
1: jo.
0: Po konci festivalu přijedeš, naložíš plné tojky a odjedeš.
1: No, jako to musí být chuťovka.
0: Není
1: jako
0: to voňavá práce.
1: Není, no. Doufám, že aspoň dobře zaplacená. Dejte vidět, kolik za to máte, pokud nás někdo takový poslouchá, ale všechno, víš to, vždycky někdo musí tu práci udělat, si říká, že jo.
0: To chci právě říct.
1: A ještě
0: že
1: ten, cuc.
0: Rozumím. Ale to je právě to, že jsme tady jako od toho, abychom si ty profese práce nějak jako rozdělili, že každý je dobrý na něco.
1: Ano. Jsem dobrý na čištění přenosných záchodků. Potom máme tady druhou ptíčku a je to stráž Buckinghamského paláce. A toto jsem si přesně říkala. Když jsem byla před tím Buckinghamským palácem, tak já si říkám, ježiš, to je chudák. A víš co, ty lidi.
0: A to není jenom Buckinghamský palác, no to ano, je i Pražský hrad a další tak hrady, všude jenom možně.
1: Jenomže oni ty lidi třeba tam přijdou a začnou je rozesmívat. Já se přiznám, já jsem byla v Anglii, když mi bylo nějakých 13 jednou a já jsem to taky udělala, že jsem se ho snažila rozesmát.
0: A já vím, proč Buckinghamský palác zrovna, proč ta stráž jako nejvíc jako trpí.
1: Proč?
0: No protože oni mají ty vysoké černé klobouky, pod kterýma musí být brutální vedro.
1: No.
0: Co tam máš za vrchol?
1: A první.
0: No?
1: Vrchol je, a to mi musíte vysvětlit, nebo ty spíš jako tady mužské pokolení, uklízeč v pornokině. Prosím vás, kde je pornokino? Já vůbec nevím, co to je. Jako to vůbec existuje?
0: Nevím.
1: Já nevím. Jako jestli nějaké znáte, tak dejte vidět. Já vůbec
0: a čemu
1: nevím,
0: to chceš vidět? Proč chceš vidět, kde je nějaké mužské pornokino?
1: Jenom tak pro
0: tam nebudeš mít vstup povolený.
1: Jenom tak pro informaci.
0: Ještě, že my máme to nejkrásnější povolání a to je sice být moderátor, protože se nám třeba poštěstí dostat se i na místa, kam se běžný smrtelník nedostane, a to sice na stage v rámci Jelen Festu 2026. Mimochodem i k němu se dostaneme v té následující hodině. No a hostem na pár zastávkách Jelen Festu, tedy kapely Jelen, její kapela Poetika, a tu vám dáme už za malý okamžik. Zítra Rea City Brno.
2: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
3: Kudy?
2: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDOSA.CZ
8: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď to pořádně rozjedeme. Přijď v neděli 30. srpna na Rivets Fest. Největší festival přímo na koupališti Riviera. Čekají tě skvělé koncerty, hromada zábavy pro celou rodinu, charitativní běh a pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově. Více na rivetsfest.cz.
9: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300.

0: 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
2: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: A my jsme blízko 17. hodiny a tedy dalších zpráv. Nebo dalším zprávám jsme blízko.
2: Dalším zprávám, no, všemu jsme blízko.
1: Jsme k čemu? Ke komu čemu? Ke zprávám jsme blízko.
2: teďka jsem trošku zmatená jak včela nebo vosa.
1: Dobře, doufám, že vy zmatení nejste, že jedete tam, kam máte, že vás navigace vede do toho vašeho cíle. 720, 890, 848, tady sbíráme další nové informace právě od vás. V Jihlavské ulici v Brně u křižovatky s Pražskou dáváte nám vědět o nehodě 3 osobních aut, blokuje to jeden jízdní pruh. Mezi Lipůvkou a Blanskem u svaté Kateřiny. Na tu svatou Kateřinu. Došlo k nehodě 3 osobních aut. Projedete jedním pruhem bez zdržení. A pozor, taky v místě dopravního omezení na dálnici D1 na 200 kilometru ve směru na Vyškov bouralo se taktéž a je tady v sobě osobní auto s nákladním. Na místě počítejte se zhruba 5-kilometrovou kolonou. A znovu vám připomeneme i naše WhatsAppové číslo, na které nám můžete dávat vědět, jak se jede. A to číslo je
2: 720 890 848.
1: Zavolej mi do klubu.
3: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
4: Franto, kde jsou ty maliny?
5: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
4: Taky zavakuovaný.
6: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo-elektro.cz.
7: Usnula?
8: Asi jo.
7: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
8: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
11: On air.
8: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
12: Jsou tady krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová přeje hezké odpoledne. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu informoval Hrad. V Prznicových lázních v Jeseníkách se mezi klienty a návštěvníky objevilo už 111 případů akutních zažívacích potíží. Lidé trpí hlavně zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Zdroj nákazy zatím hygienici nezjistili. Epidemiologické šetření pokračuje a lázně kvůli situaci přijali hned několik hygienických opatření. Britský premiér si vyměnil několik zpráv s člověkem, který se vydával za personální šéfku Bílého domu Suzy Vilsonovou. Případ odhalil možné narušení bezpečnosti britské vlády. Podle premiérova úřadu ale zprávy neobsahovaly nic citlivého. Jen dodám, že premiér krátce po komunikaci nahlásil podezření, že se nejedná o legitimní kontakt. No a skupina Prima dnes spustila nový sportovní kanál Prima Sport. Ten naváže na základy vybudované sportovní stanice Sporty TV. Divákům poskytne širší nabídku domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiových pořadů a vlastního sportovního obsahu.
2: No a jestli si to štrádujete z práce třeba na zastávku anebo někam jinam, kde si dáte něco dobrého, všude se dostanete šalinou, takže máme pro vás ještě dneska naposledy aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
13: Hezké pondělí odpoledne. V návaznosti na bouřku, která nám prošla Brnem, je zpoždění na určitých linkách v brněnských oblastech převážně v Líšni, na jihu Brna a na severu Brna až 20 minut. Na tyto linky řadíme i nadále záložní vozy a snažíme se zajistit veškeré odjezdy. Ostatní vozy MHD v Brně jezdí na čas nebo s minimálním zpožděním. A všechny aktuální informace naleznete jako vždy v aplikaci DPMB Info nebo na našich profilech na Facebooku a na sociální síti X. To je pro tuto chvíli ode mne vše. Loučí se s vámi Radek Lang.
14: Hop
0: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
2: Ochlazení, které jsme si tak přáli, tak přišlo, takže v Brně a okolí měříme něco okolo 24 stupňů, to znamená, že zítra nám maxima ukáží pouhých 23 stupňů, má teda pršet, já se koukám, no spíš jako v průběhu dne bude zataženo a pršet by mělo večer a když se ještě podíváme výhledově na středu, tak má taky pršet jenom ráno, takže to bude taková ta noční záležitost, která se bude táhnout do rána a potom bude zataženo až polojasno.
1: Ale jako příjemná změna, že? Z těch 30 na 21.
2: Ano, příjemná změna z té Sahary na zase mírné podnebí.
1: Dobrý to je, dobrý to je.
11: Hit Radio City Brno.
1: A doufám, že je to dobrý i u vás, že se máte hezky, že jste pondělí zvládli. A teď už pohoda s náma, David Peťa. A vstupujeme do naší dnešní poslední společné hodiny. A doufám, že spolu třeba můžeme strávit ještě v létě nějaké hezké odpoledne i s kapelou Jelen. Detaily za chvilku, teď One Republic.

0: Hej, ho! Mark Ember z Hydrádia City Brno.
1: My bychom měli založit nějaký duo a ještě potřebujeme nějakého klávesistu a půjde to.
0: No, tak třeba kapela Jelen by nám mohla půjčit někoho, jich je strašně moc.
1: 9? Takže kolik jich je?
0: 8 plus 1.
1: Jo, no tak.
0: Plus Adéla Orlová, která mimochodem pobývá v Brně, v našem Brnečku a zpívá s Jelenama. No a my vlastně jsme letos v létě taky součástí Jelení šňůry, prostě součástí kapely Jelen. Já se považuji jako jejich už. A to jsem byl na pár zastávkách. Jako moderátoři objíždíme krásy a všechny kouty Česka a vlastně já jim děkuju, protože bych se podíval i na místa, nebo podívám se na místa s něma, kde bych se běžně nepodíval třeba.
1: A kde se ti nejvíc líbilo? Na kterém místě s Jelenama? Já jsem teda byla zatím jenom tento víkend na Loktu a jako normálně bych tam nejela, protože to je až za Karlovýma Varama a neřekla bych si, o, tak co budu dělat, pojedu 4 hodiny do Loktu a pak zpátky do Brna. Mm-hmm. Ne. A bylo to tam nádherný.
0: Tak já třeba za sebe řeknu Kutná Hora, tam jsem byl snad jednou, jako malý s našima, Vlašim. Byla jsi někdy ve Vlašimi?
1: Ne.
0: Tam se jezdilo jenom na fotbal se Zbrojovkou, když hráli ještě nižší soutěž.
1: Kde krásná vůbec je Vlašim?
0: Krásná zámecká zahrada. Já už jsem to radši zapomněl. Ne, ale v té zámecké zahradě to bylo moc hezké. Jihlavský amfiteátr, Mikulov. Hoho. Tam to bylo asi úplně jako nejsilnější, Mikulov. Tam to bylo moc krásné, amfiteátr, známe to samozřejmě všichni.
1: Tak protože Jižní Morava, to publikum, jak to říká skoro každý interpret, tak my jsme jiní, jsme nejlepší. Je jo? To tak, takhle mezi sebou si
0: ale
1: to
0: pozor,
1: říct můžeme.
0: Já jsem se ptal z toho pódia, kdo tady v Mikulově je opravdu z Mikulova nebo z Jižní Moravy a moc jako ruk nahoru nešlo.
1: Tak možná, že
0: všichni
1: je...
0: turisti. Ale oni se chcou zase bavit, oni přijedou prostě z těch Čech, oni to tam nemají, nezažívají, takže se přijedou bavit na Jižní Moravu k nám.
1: Tak když jsme tak hezky nalákali na Jelenfest, a tak jako kde se ještě můžou užít, ale aby věděli co, jo. Tak to není jenom o tom, že vy si poslechnete večer úžasný koncert Jelenu, ale předtím vždycky tam mají nějakýho hosta. Teďka tento víkend v Loktu, tak tam byla kapela Poetika. Byla kapela Poetika, bylo to poetické, ano, já moc nejsem poeta. A co se týče toho programu.
0: Prosíte. Tak já to řeknu, to. Jo. Potom je tam Most, Pardubice, Slaný, Kroměříž, říkala... Ostrava, Trutnov. No, kdybyste chtěli jet hlavně kvůli nám na koncert kapely Jelen, tak Kroměříž tam budu já, ty budeš v Ostravě.
1: Ano, já se zatím naučím mluvit krátce.
0: No a hlavně si zjistit, co tam ten program.
1: Jo, abych neřekla místo programu přegram.
0: Takže přátelé, Jelenfest 2026, Hit Radio City Brno, hrdým mediálním partnerem, takže budeme rádi, když se někde potkáme spolu. Gigi D'Agostino a slibuju, Peťa se naučí mluvit. Snad do té doby.
1: Počkej, já jsem místo akreditace říkala areditace, něco takového.
0: Výborný.
1: Výborný.
0: Dáme prostor radši muzice. Z Hit Radio a Gigi D'Agostino.

0: i s pavoukem na mikrofonu. Vás zdravíme z Hitradia City Brno. Takový malý pavouček, přátelé, u nás ve studiu. No já ho nemůžu zabít přece, však nám přináší štěstí.
1: On chtěl taky totiž něco říct, proto si tam...
0: Hele, takhle, my vysíláme i zítra odpoledne a chtěli jsme si připravit vstup o tom, kolik pavouků a hmyzu dokážeme sníst během toho, co spíme.
1: No.
0: Takže to byla taková pozvánka na zítřek tady s pavoučkem. Ale teď dáme prostor strážníkům městské policie Brno, mluvčí MP Brno, která nám řekne, co zas museli strážníci dělat a u čeho museli zasahovat.
2: Krásný den vám i všem posluchačům Hitradia City Brno. Kamerové záběry zachytily o víkendu ženu, která v podchodu pod hlavním nádražím zhodila odpadkový koš a obtěžovala mladého muže spícího na zemi, údajně čekajícího na vlak. Všimli si pracovníci dohledového centra městské policie a upozornili na ní strážníky. Na záznamu totiž viděli, jak polehávajícího muže z ničeho nic chytila za nohu a začala ho tahat po zemi. Překvapený muž naštěstí přivolanou hlídku ujistil, že mu neublížila. Když strážníci silně opilou ženu kontaktovali, chovala se agresivně a vulgárně jim nadávala. Nadýchala více než 2 promile alkoholu a pokoušela se odtud odejít. Hlídka musela 38letou ženu spoutat, dokud se neuklidnila. Poté jí strážníci vysvětlili, že je podezřelá z přestupku proti veřejnému pořádku a za narušení občanského soužití. Případem se budou dále zabývat úředníci. Ode mě je to pro dnešek vše, děkuji za pozornost a za městskou policii Brno vám přeji krásný den.
0: No a my děkujeme za tento příspěvek od strážníků městské policie, co k tomu říct?
1: No, tak třeba nechtěla, aby ten podchod vypadal špatně a když tam někdo leží, tak přece jenom pro nějaký turisty, který třeba přijedou vláčkem, tak si řeknou, ježi, co to tady je.
0: No ale slyšela z Markétu, vždyť ona říkala, že ten borec, který tam spal, takže čekal na vlak.
1: Na zemi.
0: No, takže ona se jenom bála, aby mu ten vlak neujel, tak ho řekni. Prostě začala tahat za nohu.
1: Tak kdy naposledy ale spal na zemi, když si čekal na vlak?
0: No, tak třeba měsíc zpátky na rozlučce se Svobodou.
1: Si usnul na
0: schodech. V pasohlávkách, na hodech, kde jsem usnul.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: To musíte zažít se Slevomatem je tady a já opět vítám Richarda ze Slevomatu, ahoj.
5: Ahoj, a než přijdu s klasickou dávkou inspirace, tak mám hned na začátek takovou otázičku.
4: Jsem k tvým službám.
5: Víš, co to jsou skotské střiky?
4: Přiznám se, nemám tušení. Podle mě je to teda vinej střik se skotskou, ne?
5: Kamaráde, tak to bys dopadl stejně jako já. My jsme byli na hotelu ve Varech a v rámci pobytu jsme tam měli napsaný nějaký skotský střiky. Tak jsme si to dali na večer, že jako pohodička. A reálně jsme šli na ten bar, ať nám to umíchají. No a týpek se nám tam totálně vysmál a poslal nás do wellness.
4: Nepojde.
5: No, takže tam nás slíkli a dali nám skotský střiky.
4: Počkej, to zní jako děsivě, co to vlastně?
5: Hele, stojíš u zdi a stříkají na tebe střídavě teplou a studenou vodu. Je to docela sranda. Jako.
4: Tomuhle říkám jako skvělá historka.
5: No, tak jsem chtěl říct, že teď na Slevomatu najdete ty nejlepší lázeňský pobyty s extra slevou, jenom si když tak vygooglete nějaký neznámý pojmy.
4: Ano, děkujeme za dobrý tip. Já se teda spíš podívám po nějaký, já nevím, třeba koupeli v minerální vodě nebo tak něco.
5: No, určitě najdeš. Hele, těch procedur a lázeňských pobytů tu je teď na Slevomatu spousty, takže můžete zkoušet.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Racing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Jsme se lajkli, že to normálně vyplo, tady ta muzika. Tohle je přesně něco, co jsme potřebovali při podnělku slyšet, ale tohle umíme tady na Hit Radio City Brno. Passenger, my moc děkujeme, že vy jste se stali vlastně takovými našimi passengery. Díky moc, že jste nasedli na náš vlak odpolední show a že jste s námi. Třeba si teďka dáváte u té vaší pondělní už podvečerní odpolední pohody kafičko a někdo už má limit vyčerpán pro dnešek, dali jste si kafe po cestě z práce. Do práce, při čekání na České nebo na hlavním nádraží, protože
2: vozíčky jsou zpátky, vozíčky.
1: No, vozíček. Vozíčky, takový pojízdný vozíček, pojízdné autíčko, pojízdná kavárna, ano, teď byl klid, teď mizeli z ulic, nebo klid.
2: No, my jsme měli v podstatě takovou kofeinovou dietku, pokud jste teda věrní těm vozíčkům.
1: Těm pojízdným kavárnám, ano. Budu překládat.
2: Ano.
1: No, ano, byli jsme bez nich, ale teď už opět zpátky, zmiňoval jsem Českou, zmiňoval jsem hlavní nádraží, takže nemusíte držet dietu.
2: Teď přemýšlím, kde všude je, ale ono je na strašně moc místech, nebo vždycky bylo. I u tebe v Krpoli, že jo?
1: No, ano, na Slovaňáku a oni jako chcou postupně to znovu obnovit. Má to už jinou značku, už to není to Coffee Coffee, ale nahradila to nová značka Kofíčko, takže postupně chcou jako na mnoha místech znovu otevřít a prý jich má být až 9.
2: No a to je zajímavý, že ty to víš, ale přitom kávu nepiješ.
1: Nepiju, ale já ji znám velice dobře, protože já mám pocit, že tam někde u nás v Králově Poli, kde bydlím, že tam mají prostě nějakou vozovnu, tak jak má dopravní podnik vozovnu, tak oni snad tam musí mít taky nějaké garáže, protože fakt každý večer, jak jsme seděli doma u té televize, tak teďka prostě takový jako rachot, rámus, prostě šlapání. A já říkám, co se to děje? Tak jsem vystrčil jak kelíška hlavu z okna a vidím, že prostě borec tam tlačí a tam je to ještě do kopečka, když jedeš ke stadionu Srbská. Takže tam jako fakt jako oni jako, ale já se nedivím, jo, protože táhnout takový kolos.
2: Počkej,
1: vem si, co
2: to...
1: máš všecko na sobě, že jo, a oni to tlačí normálně na kole a šlapou toho.
2: Žte, já jsem v šoku, já myslím, že mají elektrokolo.
1: Tak možná jo, ale kdo šlapat to musíš.
2: No to já nevím, jako kdo by to táhl, no, ten vozík.
1: Šlapat
2: no.
1: Musíš.
2: A já jsem si zase říkala,
1: a tak záleží, že... kolik kafe se vypije během toho dne. Když se ho pije dost, tak třeba to mají poloprázdný, ale když se moc nejde na odbyt káva, tak to musíš všecko vést zase naspátek.
2: Ale hlavně, já jsem si říkala, že ten jako plynulý provoz... Bylo tak no? Jako super, protože tady ty vozíky nám jako nestály v cestě. Já jsem několikrát jela za tady tím vozíkem a říkala jsem si, to není možný, on snad schválí, on si užívá to, že ho nemůžu předjet. A toto se ti stává taky?
1: Tak buď ráda, že zatím jsou jenom dva v Brně, ale ne moc dlouho, jo? Moc dlouho si to užívat nebudeš, protože za chvilku jich bude víc. Samozřejmě Brno, káva, to jde k sobě. To prostě jako samozřejmě nám dělá radost.
2: Brno je baristické město.
1: Ale teď si dáme sirup. Pozor, ne jen tak ledajaký, bude to malinový sirup od kapely Miraj. A to jako borci, jestli namíchají malinový sirup, to si dáme všichni velice rádi.
2: I do kávy klidně bych si ho dala.
1: Jo, tak jo.
3: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny. Přes plotkou...

0: JP Cooper, Astrid S, Hit Radio City Brno, David Peťa a pomalu už to tady přenecháme našim kolegům, protože odpolední show jde do svého finále. No ale co nesmíme zapomenout, pozdravit mého taťku, protože dneska je mu 61, čověče.
1: Oh.
0: V loni 60, slavilo se ve velkém, tak teďka jsme na 61 jenom popřáli rukou a...
1: Už to nechci slavit, jo, po 60.
0: Já nevím, tak 60 se prostě musela oslavit ve velkém, tak potom za 70.
1: Chtěla jsem se tě zeptat, jestli už má za sebou tu druhou mízu, ale to řešit nebudem.
0: No, ale kdo dneska taky slaví, tak to je herečka, dáma s velkým charisma, která nemá české jméno, protože se narodila ve Francii a je to Chantal Poulin.
1: Ale mnoho let žila v Brně.
0: Jo, s Brničkem je spojená samozřejmě, že jo, Bolek Polívka, se k ním má mladého Polívku.
1: Vladimíra. Ten se jim poved.
0: No, takže Chantal Poulin máme samozřejmě rádi. Dneska tato dáma slaví právě, už jsem to tady zmiňoval, tu 70.
1: Je, ale ona to vůbec nevypadá, ona se od sebe hezky stará.
0: No to jsem chtěl říct, že u těch dam by se to nemělo říkat, ale tady to úplně v pohodě můžeme říct, protože nevypadá na 70.
1: Mně se strašně líbí ten její přízvuk. Byť jako tady v Česku je strašně dlouho, tak stejně ona si tu svoji češtinu nevyšperkovala, ale pořád tam má ten francouzský nádech. A díky tomu je rozpoznatelná úplně všude, v jakýmkoliv rozhovoru. A jestli si pamatujete takový to, když někdo chtěl tvrdit, že umí francouzsky, ale říkala se ta česká věta: Le vleze do tramvaje, jaché mandle a l'opesie. No, tak ona to jednou Chantal přeložila, jak to opravdu ve francouzštině zní.
2: Alors, le lion va dans le tram, mange des amandes

0: v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
5: Vážení příznivci pěnivého moku a dobré zábavy, dorazte 22. srpna do Újezdu u Brna a budete nadšení. Pivní festival v Újezdě u Brna. Už odpoledne to rozpálí Bob Schmidt a Accept Tribute z Nojmo. K dispozici bude několik druhů pivovarů, jídlo, večer živá hudba a skvělá zábava. Takový jsme pro vás připravili pivní festival v Újezdě u Brna. Festuj.cz 22. srpna od 16 hodin na hřišti za Soklovnou v Újezdě u Brna a na Festuj.cz.
6: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
7: Partners Banka.
6: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
8: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V centru Brna v opuštěné ulici za sjezdem na Heršpickou ve směru na Židenice probíhají práce na silnici. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
6: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Rodičovský příspěvek vzroste od 1. ledna na 400 000 korun. V případě narození dvojčat a vícerčat půjde o dvojnásobek částky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Silná bouřka odpoledne v Pardubickém kraji způsobila výpadky elektrické energie. Bez proudu je na 4 000 domácností. Na vedení vysokého napětí je 8 poruch. K nejpostiženějším oblastem patří Chrudimsko, Pardubicko a Orlicko-Ústecko. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš. Řekl to dnes po jednání kabinetu.
7: Vláda rozhodla, že tu koalici budu řídit já, jak jsem to dělal za období naší první vlády. Dále tam bude pan Šebestián jako ministr zemědělství, pan Červený, ministr životního prostředí, pan Richard Brabec jako zástupce krajů a poradce předsedy vlády pro oblast životního prostředí, Petr Kubala povodí Vltavy, Mark Rieder, Český hydrometeorologický ústav.
6: Jedním z prvních úkolů bude sestavení mapy zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. Definovat a řešit je chce pak cíleně s lidmi z obcí a krajů. Preznicové lázně v Jeseníkách řeší akutní zažívací obtíže. Hygiena eviduje 111 případů mezi klienty a návštěvníky. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Zdroj nákazy zatím neznají, epidemiologické šetření pokračuje. Lázně jsou nadále v provozu, přijali ale doporučená opatření.
8: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
6: V noci a ráno oblačno, polojasno, ojedněle ještě s přeháňkami a na východě doznívající bouřky. Nejnižší ranní teploty 14 až 10 stupňů, no a zítra proměnlivo, místy přeháňky. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a opět přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22, na jihu Moravy 25 stupňů a chladnější severozápadní vítr.
9: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová a před námi to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste dneska moc nezmokli, jenom tak příjemně, jo? Tak, jak je to v létě, prostě hezký.

Tohle je Anna K. a Nebe. Posloucháte Hit Radio. Hezký večer. Mám na vás důležitou otázku. Ulevilo se vám trochu? Přece jenom se konečně o pár stupňů ochladilo, taky začalo pršet. Koho to dneska potkalo víckrát ten déšť, ať zvedne ruku? Přiznávám se rovnou bez mučení, že se hlásím, do práce jsem ráno přišla, takže jsem měla mokrý kalhoty až ke kolenům. Ale to se samozřejmě stává a jsme rádi, že konečně prší. Tak jestli se vám taky ulevilo a najednou jste takový víc fresh a všechno je lepší, tak je to super. A nezapomeňte, že to tak bude celý týden. No a k tomu tahle skvělá věc. Especially for you, Kylie Minogue a Jason Donovan. Jdeme na to.

0: tuhle hru můžou hrát dva. Jasně, já a vy. Bobby Brown za námi na Hit Radio. Přeju krásný večer, máme 6:45, pondělí. Pokud už jste doma z práce, tak důležitá a naprosto skvělá zpráva, přežili jste pondělí. Jupi! Důležitý je radovat se z maličkostí, jo? Takže prosím vás, jste skvělí, zvládli jste to. No a pokud naopak v práci ještě jste, nebo tam třeba míříte, tak to zvládnete i tak, jo? A soundtrack k tomu budete mít výborný, to slibuju. Vám totiž za chvilku pošlou třeba Mike and the Mechanics, taky Taylor Dane nebo Mick 21, tak buďte s námi.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
1: www.u-lucerny.cz.
4: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio, když se probudíte do slunečného rána.

0: Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: 21 a snadné je žít. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Já mám tady motivaci pro všechny politické strany, uskupení a tak dále, takhle před komunálkama, jo. A pro vás, asi motivaci za vašima reprezentantama dojít a říct, tohle chceme. Protože prosím vás, pojďme se inspirovat v Řecku, jo. Protože starosta jedné obce tam řeší to, že místní děti nemají žádný hřiště. Jo, ono je v plánu už asi od roku 2017, ale známe to, tahanice, razítka a tak dále. No a tak to dělá trošku jinak. A za mě je to naprosto skvělý. On každý den na dobu od 9:30 večer do půlnoci uzavírá hlavní silnici pro veškerý provoz, aby si děti měly kde hrát. Je to skvělý, tak v Řecku se chodí spát později, takže to není, že by děti ponocovaly. A mně se to líbí. Co kdybychom takhle prostě, nevím, na půlnoc zavřeli třeba D1 a řekli, hele, teď si tady budou děti hrát, jo. Jako přece jenom odpadla by taková ta příšerná otázka.
1: Co děti mají si kde hrát?
0: Tak uvidíme, jestli se to podaří zrealizovat.

0: No a jde to i bez složitýho textu. Bananarama s námi na Hit Radio. Krásný večer vám všem. Za chvilku 6:45, pondělí, ochlazení konečně dorazilo, déšť taky. Pozor teda, mají být bouřky, jo. Tak jestli máte venku něco cenného, květiny, nějaký kola drahý, případně partnera, tak to možná radši schovejte, jo. Ale zároveň je to letní deštík, no, to je dobrý. Douší za chvíli Jimmy Cliff, taky Ingrid nebo Mark Almond.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
1: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď!

0: důvody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Sedmá hodina je tu, krásný večer vám všem. No a pozor, tu sedmou hodinu odstartujeme legendárním hitem. Tohle je Hroba.

Lionel Richie, to je prostě král. Song Hello právě teď za námi na Hit Radio. Hezký večer, prosím vás. Nechá vás váš šéf si v práci číst? Asi ne, jo. Ale teď si vemte, jak často v práci scrollujeme na telefonech. To je v pohodě, nebo jako asi to není v pohodě, ale děje se to hodně. No a přitom, jo, to mi přijde mnohem horší, než to, že teď strojvůdce jedný švýcarský železniční společnosti dostal okamžitou výpověď za to, že si při řízení soupravy četl v knížce. Přitom jako, já vím, že to je blbý, jo, a při řízení byste číst neměli, ani scrollovat na telefonu a už vůbec ne řídit vlak, když vezete spoustu dalších lidí, jo. Ale ten člověk se prostě chtěl jenom trošku dovzdělat, no, a dostal za to padáka. Tak prosím vás, opatrně, sice jasně, čtení je vášeň, jen teda do práce a kor za volant nebo do vlaku, to prostě asi nepatří. No nic, radši si dáme další hity. DJ

0: Tak kdo měl taky jejich plakát v pokojíčku? Sugar Babes a Round Round. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. Dáváme si spolu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že díky tomu je i to pondělí vlastně o něco snesitelnější. Mělo by být, jo? Alespoň malinko. Za chvilku už třeba Eurythmics a jejich Sweet Dreams nebo Pet Shop Boys, tak si to nenechte ujít. Hit Radio.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bards.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Hit Radio.

Geniální song Nothing Else Matters a Metallica v éteru Hit Rádia. No a teď k další naprosto geniální věci. Prosím vás, mám tady takovej tip, jo. Pojedeme všichni do Pardubic. Pojedeme na výlet. Protože tam teď rok oslavila restaurace Struhadlo. A co mě teda jako dostalo, je to, že oni si k těm narozeninám nadělili sírovou degustaci. Jako smažený síry. A jestli někdo fakt miluje smažák, to jsem já, jo. A věřím, že nejsem sama, páč, to je jedno z našich posvátných jídel v Česku, že jo. Prosím vás, oni se jako specializují na zajímavý strouhanky a mají třeba jako preclíkovou s čorýzem. To je tak skvělý, jak to zní. Jsem si tím naprosto 100% jistá. No tak kdyby něco, jo, tak víme. Potkáme se v Pardubicích. No a taky se potkáme tady s Madonou, minimálně u nás v playlistu Ray of Light právě teď.

0: Skvělá kombinace Whitney Houston a Enrique Iglesias. Jste s Hitrádiem, díky za to. Díky, že jste si nás vybrali jako svoje pondělní parťáky. Doufám, že vám ty skvělý hity, to nejlepší z 80. 90. a milénia, že vám to zlepšuje náladu, jo? A že ten večer je díky tomu prostě takový hezčí. Protože to tyhle songy prostě umějí. Hele, teď třeba za chvilku tohle, jo? Prostě kdo by neměl rád Backstreet Boys? Dáme si je za chvilku, k tomu taky Krištof.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo-elektro.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
7: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
6: www.u-lucerny.cz.
8: Osmá hodina je tu, krásný večer s vámi stále, Kateřina Pechová, taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a právě teď legendární Falco, Rock.

Shania Twain na Hit Radio, krásný večer. No a co si takhle vyrazit pro vánoční stromek Clio v plavkách? Ale jo, beze všeho, nahané, klidně. Prosím vás, pěstitele na Prostějovsku spustili uprostřed tropického srpna rezervace vánočních stromků. Ještě, že se to počasí trošku pokazilo, jo, ale tam normálně fakt chodili lidi namazení opalovacím krémem a vybírali si jedle na prosinec. Jako super je, že ceny jsou samozřejmě někde jinde, než potom v prosinci, a navíc si už teď můžete vybrat ten úplně dokonalý, fantastický strom, jo. A pak to neřeši v prosinci. Ty, hele, vlastně je to docela chytrý. Tak vlastně možná to naopak schvalujeme a možná jo, možná je to dobrý. Pokud to teda neuspíší ten stres, který z Vánoc prožíváme, tak jinak, hele, stromky v prosinci, schvalujem, entrance právě teď.

je taky neskutečná pecka Outkast a Miss Jackson v éteru Hitrádia. Přeju krásný pondělní večer, pokud je to možné. Ale jo, večer už jde. Rána jsou horší. Já myslím, že teď už byste snad mohli být v pohodě. Doufám. Ideálně, že už máte aspoň nohy nahoře. Pohodička, jo? K tomu samozřejmě to nejlepší pro vaše uši. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a bude to doslova sen. MC Erika Barbara, k tomu Alcazar nebo Alphaville.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

passion of the groove.

v Heteru Hitrády a krásný večer. No už i svišti jsou na OnlyFans. Pozor, ne bobři, ale svišti, jo. Kaliforničtí vědci, kteří zkoumají sviště, mají totiž problém, protože stát jim odmítl financování. Bylo několik pokusů, debat, prostě ne. No ale tak jako ten výzkum se z něčeho platit musí, že jo. Takže se rozhodli jít na to kreativně. A mezi těmi kreativními způsoby je právě i stránka na OnlyFans, kterou teď mají tyhle svišti. Je to extrémně roztomilý. Za mě je to vlastně geniální nápad. Jo, protože na OnlyFans víme, tam je obecně hlavně jako na hotinky, tak očividně tam najdeme i pár chlupatých jedinců. A já si myslím, že kdybychom místo na hotinek měli právě třeba jenom prostě roztomilý zvířátka na internetu, tak nám všem bude o dost líp. Manic Street Preachers do vašich uší právě teď.

0: Rihanna prostě ví, jak na to. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer vám všem. Opravdu vám přeju krásný večer. Doufám, že máte pohodičku aspoň malinko. Za chvilku 9 hodin, já se tak s vámi pro dnešek loučím. Moc si užijte hezký zbytek večera. Nenechte se ničím rozhodit. Do celé ještě Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Čekají nás třeba M People, R.E.M. nebo Sandra. Mějte se hezky, ahoj.
1: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Comfort-group.cz.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
2: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
1: No jako já!
2: Oční klinika Oftal.
1: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
3: Italský design, který vám zrychlí tep. Sportovní duše, kterou musíte zažít. To je Alfa Romeo Giulia a Stelvio. Zažijte čistou italskou vášeň a splňte si sen o dokonalé jízdě. Nabídka platí do vyprodání zásob. Motortek, váš dodavatel emocí.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Skincare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Skincare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.sincare.cz.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.

0: Vyhrávej mužik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Hit Radio.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Ach, ta Itálie, kde je každý den malé dobrodružství. A teď, aby bylo ještě grande, je tu nový Fiat Grande Panda. Větší, odvážnější a stejně ikonická jako váš oblíbený ranní šálek espressa. Vezměte ji nahoře k moři nebo jen na to nejlepší gelato ve městě. Nový Fiat Grande Panda, protože život je příliš krátký na nudu a Fiat ví, jak žít.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
1: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
0: Hotel Pegas.cz.
2: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
1: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
2: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.

jsem hra, co neohraješ. Jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše, co tě tam.

jsem tři trubky, jeden bupen, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio City Brno.

0: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
1: Kudy?
0: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz

0: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
1: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
2: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
1: www.u-lucerny.cz.
4: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
5: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
4: Hotel Pegas.cz.

0: Hit Radio City Brno. Hit Radio City Brno.
1: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
2: Kudy?
1: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
0: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.